0: Spotify. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík. Rá!

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby.

hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fo!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic. A právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle Apollo vystupoval Karel Gott s orchestrem Ladislava Štajdla, byl Pavel Sedláček jeho pravidelným hostem a hvězdou večera. Pak zpíval se skupinou Apollo, zkoušel to i s Flamengo, a v té době nahrál písničku Petra Nováka a Ivo Plicky s názvem Džbán.

kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý Slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým Slavíkem opět Karel Gott a Zlatou Slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti.
5: Ano,
6: a
5: osvěžíme
6: se
5: humorem.
6: Teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky jedna z pěti z té edice Humoriády a digitální rádio taky připravena.
0: Humoriáda.

0: kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
1: Mně asi
0: to,
1: ne.
0: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka, což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
1: Ano.
0: A zpívat učívala, že slzy se mu koulily po tvářích a tak dále.
1: A co na to řekli?
0: Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího a takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
1: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
0: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
1: Ole.
0: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
1: Nebylo třeba.
0: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval ty klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
1: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
0: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
1: Ano, ano. Zpíval árie.
0: Ale, no třeba jo, já nevím.
1: To by
0: ale...
1: se zase nepotkali v Moriáně.
0: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten sbormistr odjel se sborem do Itálie, sbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
1: Takže
0: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu Lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
1: A kariéra se nasměrovala jinam.
0: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
1: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrobolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana Urma i vás, pane Patriku.
5: Taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Děkujem. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumu, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že jak je, slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šitkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to vím. Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych B.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála ano. Varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No,
3: se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22.
8: Ne? Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano, ne? Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje pravidelně plán. o 2 až 3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Pamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu,
9: ano?
8: Čárka, pro svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: No dobrý, přímost, píš, přímost, čárka, pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudruh řediteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy ano. Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo pyšná princezna.
3: Myslíte tři princové, takže ano. Mirek Horníček a Miloš Kopecký. Ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali je.
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít? Ačko v tom případě, anebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho.
11: Znáš mě?

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost,
4: volba,
1: dostala
4: děkujem.
1: Bot, dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
4: díky,
1: taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
6: Haló?
1: Ano.
6: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuji.
4: Děkujeme.
1: Ať se
3: tak,
1: daří.
3: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
7: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
8: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
8: Dobrý večer, paní Halino.
9: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
9: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
9: Lado,
1: ale...
9: správně, já, protože to... ten Google mě ochuzuje a neustále to... píše, že dva. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že tři.
9: Tři, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
9: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
9: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a... Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
8: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
9: Ne, ale když mluvím, že jo, tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
8: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
9: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
9: pan
1: tady...
9: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
8: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
9: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
4: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
9: No to ne.
4: Aha, tak ne.
8: Ne, ale upřímná jste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
9: Já to tajím, ale...
8: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
9: Děkuju.
8: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
9: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
4: No, že jo.
9: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
10: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný
1: pikantnosti,
10: to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
10: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
10: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné posteli.
10: Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
10: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
10: To není možný.
1: Ne?
10: Ne.
1: Ne?
10: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
10: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
10: Ne, já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
10: U té kanceláře mám jako, že to mají být mít double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, ano. Speciální přání a poznámky. Ano, ano. Vepište.
10: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
10: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
10: Jako když...
1: Takže na sebe voláte přes pokoj.
10: Ne, přes mezeru.
1: Každý
10: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
10: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
10: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas.
2: Teď už můžete.
1: Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ulme, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
3: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná,
2: ale,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká...
3: Jo,
2: že, to je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak kdyby vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a tak, díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kde jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostěme, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zběra dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedně k tomu můžu.
6: Vidělej.
5: No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bijáku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
5: Hrvo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a teď to prošli jen půjdi dírce a knoflíku.
6: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti mám něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Ale
6: až se podíváš na tu pračku.
5: Proč tě mohla bys naskavně říct? Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co
6: když se babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Roba tě, prosím, aspoň to, že to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, no? Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne, tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brní, ale já si šlo ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát, babička, budeme muset zítra prát my!
5: upravíme si. To je pravda. Jak bychom to udělali? No to nesíhnu tohleto, nebude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpej babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte a pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, ať se daří.
2: Dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale dost
1: pro
2: mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já jsem vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Děkujem. Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já půjdu sám.
5: Budu sám.
4: Ty jsi tu, byť?
5: No.
4: A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: Nazvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče, jak to...
5: No to tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a koupíme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba, ne?
4: Jak já můžu ztratit
5: věc? Já tam třeba.
4: Ne, ty bys mohla třeba ztratit klíče. Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 let. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndal jsem kapesník, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opium. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Pak jsem vydal do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od čatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak
5: nejdej. No to taky.
4: Povídat nejby ti moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jakoby od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam asi, ne? Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsi to nebylo překvapení, ty. Hloupá.
5: Pojď, jseš podvodník!
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo! Pro vás, otruvo, jsem už zas jen slečna biskupová!
4: Miláčko, posaď se.
5: Nežádám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď se ústachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přeci já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě můžu žádat, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídal někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím, ale trebem.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne, zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka, to je úterý, věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace. Radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju. Hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Bude skoro jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti, lokálně i přehánky nebo bouřky a teploty do 32 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. 18 parašutistů muselo včera kvůli špatnému počasí nouzově přistát na Rokycansku. Policistům a hasičům se podařilo všechny najít. Někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
3: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
4: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
3: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
5: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
3: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Hotové by mělo být do prázdnin, pokračuje starosta Rudolf Salveter z ODS.
6: U bývalého lomu Němčák v tuto chvíli vzniká ze slámy bludiště, což by mělo být z mého pohledu atraktivní a zajímavé zastavení pro rodiny s dětmi. A my jsme sami zvědaví, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně letní sezonu a ještě čas podzimních dní. No a máme v úmyslu pro příští rok pak vybudovat třeba labyrint trvalý.
2: Vláda se chce zabývat zastropováním věku odchodu do důchodu až poté, co vyřeší nastavení penzí pro náročnější profese. V televizi Prima to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo práce chtělo původně zastropovat věk odchodu do penze na 65 letech od příštího roku. Teď ale legislativní plán vlády zmrazení nezmiňuje ani u jedné předlohy. Babiš řekl, že o změnách teď Česko jedná s Evropskou komisí.
0: Sport.
2: Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saudskou Arábií vyhráli úřadující evropští šampioni 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Iránem. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začíná za týden a na něm se vracejí Američanka Serena Williamsová, zahraje ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích.
0: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibude kupovitá oblačnost, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů a na horách maximálně 27. Slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajství. zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Plzni pokračuje rekonstrukce Americké ulice. Dnes začíná druhá etapa a rozšíří se dopravní omezení. Uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce a omezení se dotkne částečně i úseku ulic Všipce Klatovská. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hezké ráno vám přejeme, dneska je pondělí s datem 22. června 2026, na hodinách aktuálně 5 minut po 5. hodině. Minuty tichavé vysílání nebo spožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tak protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce připojíme už za několik okamžiků.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Plzeň, písnička.

0: co je těžší, kilo peří nebo kilo železa?
1: Váží stejně.
2: Kilo železa.
3: Kilo peří, protože to peří, tak má ty pírka trochu těžší.
4: Kilo železa, protože je silnější než péro.
5: Kilo železa je těžší, protože je velký, tlustý a těžký.
6: Kilo železa je nejtěžší a vypadá to jako kamen a jenom svalák to umí uníst.
7: Kilo železa?
8: Oboje stejně.
9: Nic. Peří je lehčí.
10: Kilo peří.
11: Když tam dáš takové na něm činky, tak ještě dáš na to peříčko a ono to bude těžký než ty činky.

0: Přejeme vám příjemné pondělní ráno na hodinách 5 hodin a skoro 18 minut. Pojďme se podívat na to, jak dnešní den bude venku vypadat.
1: Počasí.
0: Čeká nás skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 32, na horách od 24 do 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí, rostlevé podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž střední. Tady na stupni číslo 2.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 21 minut. Poškození vodou, ať už od souseda, nebo kvůli závadě. Nebo škody od ohně. Toho se podle České asociace pojišťoven Češi ubytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach asi jenom 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá. Ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům nebo byt dostatečně pojistit a také zabezpečit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Do druhé etapy vstupuje dnes rekonstrukce Americké ulice v centru Plzně. Rozšíří se dopravní opatření. Plně uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce a částečně úsek Všipce-Klatovská. Jak píše město na svém webu, rekonstrukce Americké ulice bude dokončena 11. srpna. V Rokycanech dnes budou jednat zastupitelé. Na programu mají mimo jiné závěrečný účet města za minulý rok. Jednání začne v 15 hodin. V Plzni začíná 7. ročník festivalu pouličního umění Walls. Malby ve veřejném prostoru budou letos vytvářet umělci z Česka, Bulharska, Itálie, Německa a Srbska. Do tvorby se zapojí i plzeňské umělecké školy. Novinkou je, že festival přesáhne hranice města. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodními SMS zprávami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. Tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko a Rakousko. Na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Posunuli se do čela skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Cabo Verde po vzájemné remíze 2-2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3-1 nad Novým Zélandem. Irán předtím remizoval s Belgií 0-0. A počasí bude skoro jasno až polojasno. Kolem poledne přibude kupovitá oblačnost. Čekejte lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty do 32 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Most na silnici 2/180 v Čeminech na severním Plzeňsku je uzavřený pro těžká nákladní auta. Stavební práce tam potrvají do konce listopadu. Objízdná trasa je vyznačena. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik další zprávy v podání Štěpánky Zíkové a v plzeňských zajímavostech vás už za chvilku seznámíme s nejstarším historickým trolejbusem ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků Škodou 9TR.
5: Tento trolejbus konkrétně je z roku 1979 a jak můžete vidět, je to vlastně takový ten typický kulatý trolejbus, jak já říkám, z dopravní značky, že na každém zastávkovém označníku je namalovaná 9TR, nikdo mi to nevymluví, a v interiéru vidíte krásné červené koženkové sedačky.
4: Za chviličku další detaily.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: Plzeňské zajímavosti.
1: V sobotu proběhly oslavy 90 let výroby a 85 let provozu trolejbusů v Plzni. Jejich součástí byly i jízdy historických trolejbusů a výstava trolejbusů v depu 2015. Tím nejstarším ve sbírce plzeňských městských dopravních podniků je Škoda 9TR. Škodovácký výrobek ze závodu Ostrov.
2: Tento trolejbus konkrétně je z roku 1979 a jak můžete vidět, je to vlastně takový ten typický kulatý trolejbus, jak já říkám, z dopravní značky, protože na každém zastávkovém označníku je namalovaná 9TR-ka, nikdo mi to nevymluví. A v interiéru vidíte krásné červené koženkové sedačky.
3: Pohodlné.
2: Pohodlné, čelovněné, ve srovnání s dnešními, řekl bych, že možná i trošku vzpomínáme na staré časy.
3: Ve kterých letech jezdívaly trolejbusy Škoda 9TR přímo tady v Plzni?
2: V Plzni jezdili od roku 1961 a poslední z nich dojezdil v roce 1994.
3: A během té doby kolik se jich tady vystřídalo?
2: Mnoho kusů. Tehdy nebyl tak rozvinutý systém údržby vozidel, takže ta vozidla jezdila ve stavu tak, jak byly dodány a v podstatě po 9 až 12 letech už dosluhovaly a díky té obnově v Plzni prošlo 153 kusů trolejbusu.
3: Když se cestující svezl v roce 1961 tímto typem trolejbusu a potom znovu v roce 1994, jel technicky totožným vozem?
2: No tak to rozhodně ne, protože tady zrovna je vidět velký progres v tom vývoji té Škodovky. Bylo mnoho a mnoho sérií s různými odlišnostmi. Třeba ty první vozidla měly jenom 3 brzdové stupně, od roku 69 už měly 7 brzdových stupňů, ale později teprve v 70. letech začaly být dodávány trolejbusy s pulzním měničem a vlastně už 4-storovou plynulou regulací, což byl teda ten obrovský luxus potom už i pro ty cestující a veliká změna.
3: Trolejbusy Škoda 9TR popisuje Jiří Trnka, technik plzeňských městských dopravních podniků. Když porovnáte devítky s trolejbusy, které převážejí cestující v Plzni v současné době, je to velký skok kupředu?
2: Obrovský skok minimálně z pohledu nízkopodlažnosti, že dneska je velký důraz kladen právě na to, aby se do vozidla dalo nastupovat bezbariérově. Elektrická výzbroj doznala velkých změn. Dneska jsou cestující zvyklí už na samozřejmost takové klimatizační jednotka, poptávkové otvírání dveří, abychom v zimním období zbytečně neplýtvali teplem ve vozidle. Samozřejmě ten komfort pro toho řidiče je úplně jiný, takže řekl bych, že tam ten vývoj je opravdu velice znát.
3: Ještě máte ve firmě řidiče, kteří umí tenhle typ trolejbusu řídit?
2: Stále tu několik řidičů naštěstí máme, ale ubývá jich, takže i my relativně mladí se musíme už učit obsluhovat tyto historické stroje, abychom mohli do budoucna předávat zkušenosti našim nástupcům.
3: Dveře jsou zavřené, můžeme vyrazit. A jaká je kapacita tohoto trolejbusu, pokud jde o cestující?
2: Tento konkrétně má 28 míst k sezení, uvádí se 42 míst k stání, ale byly to různé série, různá provedení. Vzhledem k tomu, že ta vozidla byla vyvážena i mimo Českou republiku, zejména do území bývalého Sovětského svazu, ale i jinde po světě, tak velmi často byly požadavky na ty trolejbusy třeba i pro dálkovou dopravu. Zajímavostí byla třeba taková Jalta, se jednalo o nejdelší trolejbusovou trať na světě, která měřila až 70 km a některé ty dálkové spoje právě byly využívány s vyšším počtem sedaček v interiéru, vozidla byla vybavena záclonkami, aby na cestující nesvítilo v letním období sluníčko. Takže těch provedení bylo skutečně celá řada, lišily se počty dveří a od toho se odvíjí ta přepravní kapacita. Máme nafoukaný vzduch, kompresor na snížil táčky.
3: A ten klíč?
2: Nasadili jsme klíč takzvaný bošák, to je vlastně klíč, který slouží k ovládání osvětlení na tomto voze. Mnozí ho znají z mopedů, z motorek, je to takový ten klíč s tou kuličkou na konci, univerzální, ale každý trolejbusák ho tehdy musel mít.
3: Tak a kupředu vpřed.
2: Tak se parkujeme na takový místečku, teď se poměrně komplikovaně vyjíždí, takže si tady trošku zamanipulujeme s volantem. Je taky zajímavost, u těch prvních devítek to řízení bylo vzduchové a šlo velice stuha. Je to i důvod, proč jsme měli velmi málo žen v řadách řidičů. Později bylo nahrazeno řízení vlastně hydraulickým, což je mnohem komfortnější a vidíte, že poměrně snadno už tady ten volant utočím. Kdybychom seděli u jednoho z těch prototypů, tak by to bylo řádově horší. Jsme vymanévrovali z odstavného stání a teď určitě všichni slyšíte krásně ten zpívající trolejbus. To je prostě nádhera.
3: Škoda 9TR je trolejbus, který cestující vozil po desítky let a mnozí pamětníci na něj dodnes s nostalgií vzpomínají a oceňují jeho charakteristický design. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: I v pondělí se v regionu koná řada kulturních akcí. Stačíme vás na ně pozvat ještě do 6. hodiny. Teď je 5 hodin a 50 minut.
1: Počasí.
0: A jsou tu čerstvá data od plzeňských meteorologů. I nadále nás čekají vysoké teploty a možné odpolední přehánky nebo bouřky. Po rozpuštění ojedinělých mlh bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severový východní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Ty bouřky můžou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, nárazy větru a kroupami.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: Tipy pro volný čas.
1: Festival Pocem na divadlo dneska uvádí poslední představení letošního ročníku. Ve velkém sále divadla J.K. Tyla začíná v 19 hodin komedie Žáby s Ivanem Trojenem a tématem je exkluzivní zpověď elitního filmového rekvizitáře, který měl raději předměty než lidi do té doby, než přišla ona. Pražská konzervatoř uvádí operu belgického skladatele Grétryho na motivy slavné pohádky Kráska a zvíře. Začíná v 19 hodin na malé scéně divadla J.K. Tyla v rámci muzikálového festivalu Na scénu. Na tanečně divadelním představení Kořeny budete vítáni v Totemu v Plzni Volevci, projekt skupiny Ženy kmene z plzeňského prostoru. Spirála projednává o cestách k našim kořenům. Obsahuje prvky folkloru, scénický tanec, zpěv, mluvené slovo a zahrnuje i lidská tajemství. Tady se začíná v 18 hodin. Plzeňský hudební klub Zachspap uvádí italský one man blues band Belly Hole Freak, začíná ve 20 hodin a vstupné je dobrovolné. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na tematickou přednášku z cyklu Zapoznáním baroka, a to na téma čínské inspirace v barokním umění v podání synoložky a historičky umění Lucie Olivové. Začíná v 17 hodin ve státním okresním archivu Plzeň Sever v Plasích. No a do Klatov, tam můžete zajít na tanec. Základní umělecká škola Josefa Kličky dneska uvede od 17 hodin a 30 minut v divadle Klatovy přehlídku žáků tanečního oboru s názvem Tanec a hudba v srdci. Tak přejeme hezkou zábavu. Za chvilku zprávy.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni žijí a bydlí tisíce lidí, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu ve městě. Janovice nad Úhlavou si zajistili plavčíky na koupaliště mezi místními studenty. Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne se objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Plzeň chce motivovat lidi k přihlášení se k trvalému pobytu ve městě, a to hlavně zlepšováním životního prostředí. Například v části Doubravka je trvale přihlášených 25 tisíc obyvatel. Celkově tam ale žije dalších 10 tisíc lidí. Plzeňský primátor Roman Zarzický z Hnutí ANO vysvětluje, co by navýšení trvale žijících obyvatel ve městě pro Plzeň znamenalo.
2: Pro nás by to z hlediska rozpočtového určení není určitě přinášelo zajímavý benefit. Existuje struktura v celém státě, kde se indexuje na jednoho obyvatele zhruba 20 tisíc korun, takže já myslím, že to by prostě posilovalo městský rozpočet a dostali bychom se samozřejmě o několik set milionů výše v těch vlastně příjmech.
0: V prvním letošním čtvrtletí žilo v Plzni přes 188 tisíc obyvatel. Janovice nad Úhlavou problémy s nedostatkem plavčíků na koupališti neřeší. Na sezonu jich potřebují 7. Všechna místa letos obsadili místní. Město jim proplatilo potřebná školení a v případě, že by chtěli pracovat na jiném koupališti, museli by peníze vrátit. Pokračuje starosta Michal Linhardt ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: My jsme si to letos zařídili úplně sami, bez pomoci nějakých agentur a podobně. Máme zaměstnance, který se toho ujal tady. Nechali jsme proškolit všechny plavčíky. A máme teda obsazeno opravdu celé léto. Jsou to všechno místní studenti nebo mládežníci, takže myslím, že to bude fungovat.
0: Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat. Sport.
0: Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Utkání Uruguay-Kapverdy skončilo remízou 2-2, Egypt vyhrál 3-1 nad Novým Zélandem a Irán remizoval s Belgií 0-0. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. Počasí. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na horách maximálně 27. Slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami. Rozptylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dnes začíná druhá etapa rekonstrukce Americké ulice v Plzni. Rozšíří se dopravní omezení. Uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce a omezení se dotkne částečně i úseku ulice Všipce Klatovská. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Teď už necháme zpívat Hanu Zagarovou, následně i Jiřího Korna a pak už nám Petr Jungmann řekne o událostech, které jsou v historii spojené právě s datem 22. června. Přejeme hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Král kdejaké louže dokraloval v 6 hodin a 11 minut. Přejeme vám hezké ráno. Spisovatel, geolog a historik Martin Lang vydává novou knihu. Ta má název Podkarpatská Rus tehdy a dnes, aneb z Brd až na konec první republiky. Propojuje historii nejvýchodnějšího cípu meziválečného Československa se současným stavem. A podle autorových slov je to napůl historie a napůl cestopis. Víc probereme přímo s Martinem Langem dneska dopoledne po 10. hodině, tak si rozhovor poslechněte. Teď je tady slíbené kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Plzeň.

0: Jsme rádiem vašeho kraje, tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 17 minut. Podle plzeňských meteorologů nás i dneska čekají nadále vysoké teploty a možné odpolední přeháňky nebo bouřky.
1: Počasí.
0: Po rozpuštění ojedinělých mlech bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. A to pozor, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zpříjemnit pondělní ráno. I růže může. Za chvilku od nás taky Ilona Čáková a John Lennon. Máme 6 hodin a skoro 22 minut. Teď už informace k tomu, že včera celý den Plzeň hostila druhé kolo extraligy atletických družstev.
1: Druhé kolo extraligy atletických družstev v Plzni otevřela ženská pětka. Tereza Hrochová ten závod odtáhla z velké části, tedy tu první polovinu vaše klubová kolegyně Veronika Břízová, pak vy. Ale nakonec toho pro Škodu Plzeň bylo až třetí a pro vás tedy druhé místo za Simonou Vrzalovou. Nevyšlo to úplně podle taktických představ tenhle závod?
2: Ano, nevyšlo to úplně podle představ. A s tím časem mě prostě držela celou dobu a pak na poslední stovce do toho hrábla. No.
1: Byl plán začít trošku volněji, nebo měli jste třeba i s Veronikou Břízovou domluvenou nějakou klubovou taktiku?
2: Vůbec neměli. Plán byl tak prostě běžet s holkama a jak se to bude vyvíjet, tak zkusit do toho šlápnout a doufat, že se mě neudrží. Bohužel se s ním předržela.
1: Teploměr teď už teď ukazuje, byť je krátce po 9, přes 25 stupňů Celsia, tak jak složité to bylo na dráze?
2: Na sluníčku si myslím, že bude kolem 30. No, dráha není úplně moje už primární disciplína, takže na tom nezávodím moc často. Je to pro mě víc stres, než že bych si to užívala, ale mám to za sebou a dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Ten tartan je tady zcela nový na stadionu na Skvrňanech v Plzni, tak pocítila jste tu změnu nebo vnímá to člověk, když závodí, že ten tartan je jiný, než byl předtím?
2: Já upřímně do treter jdu fakt jako minimálně, takže já jsem v tretrách tady na stadionu byla možná na nějaký poslední, když tady byla Republika Extraliga, takže ono po těch tretrách to člověk cítí jinak, takže já to opravdu nedokážu posoudit, ale dokážu posoudit, že tam nejsou teďka díry, takže to je jako velké plus.
1: Večer tady už odjíždíte zase do Itálie na další soustředění, tak jaký bude další program? Uvidíme vás přibližně za měsíc tady v Plzni na mistrovství České republiky, protože jste naznačila, že na té dráze v těch tretrách to úplně není váš šálek kávy teď momentálně, ale zase to bude domácí šampionát.
2: To se nechám asi sama překvapit, jak to všechno bude. Já jsem v tretrách běžela letos tu desítku na evropském poháru, takže jsem si to docela zhnusila, protože tam bylo úplně nechutně. Byl to fakt hrozně těžký závod, a takže teďka to je prostě takový, jaký to je. Ale uvidím, jak to budu dál vnímat.
1: Popisuje Tereza Hrochová. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Na olympiádu dětí a mládeže vyslal Plzeňský kraj 251 sportovců. Soutěžit budou celkem ve 23 sportech. Mezi nimi je třeba plavání, sportovní gymnastika, tenis, atletika a šerm. Olympiádu dětí a mládeže hostí až do čtvrtka Praha. Následující zimní olympiáda pak zavítá do Plzeňského kraje. Kvůli špatnému počasí muselo na Rokycansku nouzově přistát několik parašutistů. Seskok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Byli transportováni na urgentní příjmy nemocnic v Plzni a v Praze. Vedení Plzně zjišťuje prostřednictvím dotazníku návyky lidí při cestování po městě. Cílem je zjistit preference při cestování, ať už veřejnou dopravou, autem, na kole nebo pěšky. Výsledky pomohou zlepšit plánování dopravy a kvalitu služeb městské mobility. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Nová pravidla pro používání mobilních telefonů ve školách by měla podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO začít platit od září příštího roku. Počítá s tím poslanecký návrh, který Babiš podepsal společně s ministrem školství Robertem Plagou za ANO a který dnes nahraje do systému. Premiér to oznámil na svých sociálních sítích. Teď může používání mobilů během výuky regulovat školní řád jednotlivých škol. Fotbalisté Španělska vyhráli na mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4:0. Posunuli se tak do čela skupiny H. Za evropskými šampiony jsou Uruguay a Kapverdy po vzájemné remíze 2:2. Ve skupině G je ve vedení Egypt po výhře 3:1 nad Novým Zélandem a Irán remizoval s Belgií 0:0. A ještě počasí bude skoro jasno až polojasno. Kolem poledne přibude kupovitá oblačnost. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech platí uzavírka v ulici k vodojemu. Stavební práce potrvají do poloviny července. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Pěvecké party si teď rozeberou Jojo Band, Jana Kratochvílová a Vanessa Paradis a za chvilkou vás také pozveme k poslechu dalšího dílu našeho nového pořadu Osobnosti Česka. Přejeme hezké pondělí, 3 minuty po 6:30.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Naším publikem jste v 6 hodin a 39 minut a my za to děkujeme, přejeme hezké ráno. Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Jeho dalším hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. No a tady je malá ochutnávka.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž byste třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: V našem regionu začíná street artový festival Walls.
4: Jedná se vlastně o velkoplošné malby a instalace ve městě s cílem oživit prostor a upozornit na místa, která jsou pro veřejný prostor důležitá, pomoct jim s jejich, řekněme, vizuální kvalitou a upozornit na to, že s těma místama by se mělo něco dělat, nebo jim pomoct je oživit a nastartovat jejich obnovu.
0: Vedle Plzně se velkoformátové malby ve veřejném prostoru objeví také v Dobřanech a Manětíně. Podrobnosti ještě do 7.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: I dneska nás čekají vysoké teploty a možná přijdou i bouřky. Pojďme to podrobněji rozebrat v 6 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Po rozpuštění ojedinělých mlh bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné pondělí, máme 6 hodin a 49 minut. Sedmý ročník mezinárodního street artového festivalu Walls přináší velkoformátové malby ve veřejném prostoru i mezinárodní konferenci věnovanou street artu ve městech. Detaily o festivalu natáčela kolegyně Anděla Blašková.
1: Povídám si s programovým ředitelem kulturní a kreativní zóny Depo 2015 Janem Štěpánem. Street artový festival Walls rozšiřuje své hranice. Novinkou letošního ročníku také právě rozšíření úspěšného projektu mimo Plzně, také do Dobřan a Manětína. Do regionu přivezete umělce z celé Evropy. Přibližte nám street art.
2: Jedná se vlastně o velkoplošné malby a instalace ve městě s cílem oživit prostor a upozornit na místa, která jsou pro veřejný prostor důležitá, pomoct jim s jejich, řekněme, vizuální kvalitou a upozornit na to, že s těma místama by se mělo něco dělat nebo jim pomoct je oživit a nastartovat jejich obnovu.
1: Jaké hlavní realizace se letos uskuteční a kde mohou lidé, umělci vidět tvořit?
2: Malba okolo Tyršovy základní školy v Černicích, malba na vozovce nebo na komunikaci a dalších podobných místech, pomáhá sklidňovat dopravu, pomáhá sklidňovat ten prostor, snaží se ho udělat bezpečnější pro ty děti, pro chodce, vracet město lidem, ne autům. Když jste zmínila realizace mimo Plzeň, tak jedno je na objektu tělocvičny v Dobřanech, kam přivezeme maďarského umělce, který si říká Fedhit. Druhá věc, která bude hodně výrazná, je realizace na plovárně Manětín. Tam přivezeme německou umělkyni, která si říká Bona Berlin. A její práce je teda hodně výrazná. Jsou to barevné takové jako plochy, masky. A vlastně v tom prostředí i plovárny, barokního místa, to bude fakt skvělý zásah a na to se těšíme.
1: Významným rozšířením programu letošního ročníku tak je také mezinárodní konference. Tato konference se uskuteční 25. června v areálu Depo 2015. Co bude obsahem té konference a pro koho je určená?
2: Zejména pro lidi, kteří chtějí v městech, ať velkých nebo malých, něco dělat. Je určená i municipalitám, úředníkům, kdo se do toho chce zapojit a neví jak, anebo už třeba street art dělá a chtěl by si rozšířit obzory, hranice. Jsem moc rád, že se povedlo udělat program s velice zajímavými řečníky průřezově ze všech částí spektra, kdo o street artu ve městech rozhoduje. Ta konference není uzavřená jenom pro pozvané účastníky, ale určitě je možné se ještě na ní přihlásit a přijít se inspirovat, jak vytvořit nějaký prostor pro street art u sebe na dvorku.
1: Říká programový ředitel Depo 2015 Jan Štěpán. Street artový festival Walls startuje v našem regionu dnes a potrvá do 26. června. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policie hledá svědky včerejší nehody parašutistů na Rokycansku. Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstupuje do druhé etapy, rozšíří se dopravní omezení. V České televizi a Českém rozhlase začala jednodenní výstražná stávka. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne se lokálně objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zítková. Policie hledá svědky včerejší nehody čtyř parašutistů v Rokycanech. Havarovali v okolí koupaliště Ausových sadů zřejmě kvůli nepříznivému počasí. Při nehodě se vážně zranili. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Kunešová.
4: Žádáme všechny, kteří tuto událost zahlédli, po případě jí mají zaznamenanou ať už na fotografiích či videu, nebo k ní mohou podat jakékoliv informace, aby se obrátili na policisty z územního odboru Rokycany, oddělení obecné kriminality, či se dostavili na nejbližší policejní služebnu, nebo zavolali na tísňovou linku 158.
2: Do druhé etapy vstoupí dnes rekonstrukce americké ulice v centru Plzně. Rozšíří se tak dopravní opatření. Úplně uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a Všipce a částečně úsek Všipce Klatovská. Rekonstrukce americké ulice bude dokončena 11. srpna. Podrobné informace k provozu MHD během stavby jsou k dispozici na webu plzeňských městských dopravních podniků. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes budou jeden den stávkovat. Reagují tak na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet. Kabinet před týdnem schválil zákon, který by zrušil poplatky a současně oběma institucím výrazně snížil rozpočty. Výstražnou stávku lidé zaznamenávají ve vysílání obou médií.
5: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
6: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
5: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
7: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech.
5: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se mohou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
8: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět. Sport.
2: Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-1 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kap Verde. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0.
3: Počasí.
2: Počátku bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na horách 24 až 27 stupňů. Slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na dvojce, tedy střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Boru na Tachovsku pozor na porouchané auto, očekávejte zdržení a jeďte tam opatrně.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Přejeme vám hezké pondělí, dneska je 22. června 2026, minuty ticha ve vysílání, nebo spožděné začátky pořadů, anebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce uslyšíte za několik okamžiků, ještě předtím ale děti v rubrice Ahoj rádio. No a na hodinách tam máme 5 minut po 7.
11: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Co je to hologram? Za chvilku nám dají odpověď děti v rubrice Ahoj rádio. Hologram. Paní Marta řeší váhu, štve ji každý kilogram, a tak prosí pana Bláhu, co z ní dělá hologram, že nechce být trojrozměrná, ale pouze ve 2D. Bláhu čeká práce perná. Snad se mu to povede.

0: co je to hologram?
1: Že se třeba něco promítá a vypadá to jako živý. Je to takovej graf, do jakého se zapisuje.
2: Píše se do novin.
3: Hologram je takové jako spektrum, které my vidíme, ale jako nedá se na ní šáhnout.
4: Hologram je film?
5: Program. Holá hlava.
6: Že je někdo nahatý.
7: Holobník.
8: Že když je někdo ve vesmíru mrtvej.
9: To se je to nějaký divný.
10: Když někdo někoho namaluje.
11: Když promítají neživí lidi.
12: Je to kravina.
13: Někoho nahatýho namalujou.

0: 22. červnový den letošního roku má za sebou 7 hodin a 16 minut. Přejeme vám hezké ráno.
1: Počasí.
0: A to přání letí i na plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu, kde je Pavel Kopeček, kterého se ptám na aktuální počasí. Tak hezký den.
2: Hezký den. Tak nad plzeňskou kotlinou je mlha, že by se dala krájet a možná ještě dál. I když... Ne. Jenom v podstatě tady na Plzeňsku je trochu mlhy, jinak je jasno, skoro jasno, po případě polojasno, a to zejména na severozápadě našeho regionu. Teploty jsou poměrně vysoké, pohybují se kolem 18-19, napřímě dokonce přes 20 stupňů Celsia.
0: No a už mě zajímá, co nás čeká, až dokrájíme.
2: Tak po rozpuštění těch ojedinělých mlh bude ze zpočátku skoro jasno, polojasno, během poledne a odpoledne bude ale přibývat bohatá kupovitá oblačnost a postupně se jako podobně jako včera objeví přehánky, případně i bouřky, ty mohou být silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer potom opět zase bude oblačnosti ubývat a srážky budou ustávat a pak se postupně se vyjasní. Teploty maximální budou dnes o něco malinko nižší než včera, ale i tak překročí 30 stupňovou hranici, budou se pohybovat od 28 do 31 stupňů. Vítr bude vám tedy jenom slabý, proměnlivý nebo severovýchodní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Jinými slovy řečeno, teploty nižší, ale nezmrzneme. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Činasky v dobrém ránu Českého rozhlasu Plzeň v 7 hodin a 22 minut. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dneska vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby také nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení, rušno bude i před sídlem České televize, tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přemoženská uzenina. Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Třemošenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemošenská uzenina CZ.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeň připravuje proměnu přestupního terminálu v Zábělské ulici na Doubravce. Aktuálně se připravuje prováděcí dokumentace. Se samotnou stavbou chce město začít příští rok na jaře, jak informoval náměstek primátora pro dopravu Aleš Tola rozhodnutí STAN. Letní kino Plzeňského kraje nabídne letos v 7 obcích novou českou komedii Někdo to rád v Plzni. Promítat se bude vždy v pátek, v červenci i v srpnu. Kraj tak navazuje na loňský projekt, kdy bylo mobilní letní kino součástí oslav k 25 letům Plzeňského kraje. Projekce jsou pro návštěvníky zdarma. První promítání bude 3. července v Mariánské Týnici a podrobnosti jsou na webu Plzeňského kraje. Nýrsko připraví rampu na náměstí k instalaci závlahového systému, a to nad rámec původního projektu. Rampa lemuje několika vchodový multifunkční dům a město teď dokončuje její rozsáhlou rekonstrukci. Ta zahrnuje i výsadbu zeleně a květin. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem 0-0 a po dvou duelech dál čekají na výhru. Tu zapsal vedoucí tým tabulky Egypt, který zvítězil po obratu nad Novým Zélandem 3-1. Lídrem skupiny H je Španělsko, a to po vítězství nad Saudskou Arábií 4-1. Kapverdy totiž hráli s Uruguayí 2-2. A ještě počasí bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibude kupovitá oblačnost. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov kilometr 64 u Rokycan bourala dvě osobní auta a jeden pruh je neprůjezdný. A stejná nehoda se stala u Rokycan na dálnici i ve směru na Plzeň. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Atletický klub Stříbro má za sebou veleúspěšnou halovou sezónu, krytému bazénu v Klatovech roste návštěvnost a na Blavické náměstí se vrátily oblíbené folk parky. Počkejte si na rubriku O čem se píše, a tedy i na podrobnosti k těmto tématům. Na hodinách 3 minuty po půl osmé.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: se píše.
1: Atletický klub Stříbro zažívá jednu z nejúspěšnějších kapitol své historie. V uplynulé halové sezóně se mladí stříbrští atleti postarali o mimořádný výsledek, když na halových mistrovstvích České republiky žatstva získali v celkovém hodnocení medailových a bodovaných umístění skvělé třetí místo. Úspěšnější než Stříbro jsou v rámci republiky jenom kluby z Olomouce a Plzně, které mají nesrovnatelně větší zázemí i členskou základnu. Když se spojí kvalitní trenéři, odhodlané děti a silná podpora rodičů, vznikají i na malém městě velké příběhy, říká k tomu ve stříbrském zpravodaji předseda klubu Alexander Matulka. Návštěvnost krytého bazénu roste, píše klatovský zpravodaj. Letos od ledna do dubna si přišlo zaplavat skoro 57 tisíc návštěvníků, což znamená přibližně 5% meziroční nárůst. Provoz krytého bazénu bude ukončen tuto neděli, následovat budou nezbytné opravy a sanitární opatření, například v sauně proběhne výměna dřevěného obložení. Se znovu otevřením krytého bazénu se počítá v pondělí 3. srpna. Na Blovické náměstí se vrací oblíbené folkparky. Série hudebních večerů nabízí příležitost posedět s přáteli, užít si živou hudbu pod širým nebem a strávit příjemný čas v centru Blovic. Folkparky se konají vždy jednou měsíčně během léta, určeny jsou široké veřejnosti a vstupné je dobrovolné. Už zítra se na vás těší EFS, tedy experimentální folkové studio. Všechny termíny najdete v Blovických novinách.

0: Jaké bude dneska počasí v regionu? Pojďme to podrobně rozebrat v 7 hodin a 44 minut.
1: Počasí.
0: Po rozpuštění ojedinělých mlh bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 27 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 48 minut, právě začíná soutěž na lince 221 554 222. Český rozhlas toho v rámci veřejné služby dělá spoustu, mimo jiné se věnuje i literární tvorbě, kterou převádí do audiopodoby formou rozhlasových dramatizací nebo četby. No a ta díla se k vám dostávají jak přímo ve vysílání, tak také na audioknihách. No a o jedno takové CDčko si právě teď zahrajte. Mám tady žebráckou operu Václava Havla a na nahrávce uslyšíte známé hlasy Jiřího Dvořáka, Viktora Prajse, Taťány Bědvecké, Tomáše Tepfra, Jitky Smutné, Terezy Dočkalové, Jaromíra Dulavy, Jany Prajsové a mnoha dalších herců. Když mi řeknete, jak se jmenuje vydavatelství Českého rozhlasu. Buď je to Radioservis, Radiofon, anebo Radiosvět. Linka do studia 221 554 222. Zahrajte si o CDčko se žebráckou operou Václava Havla s dramatizací, která vznikla ve studiích Českého rozhlasu. Tak už zdravím prvního volajícího a ptám se, koho to máme. Hezké ráno.
1: Dobrý den. Dobrý. Tady Marie.
0: Paní Marie, zdravím vás, tak povídejte.
1: No je to Radioservis.
0: Je to Radioservis. Přišla, zavolala, vyhrála a já přeju krásný poslech. Mějte se pěkně, naschledanou, zdravíme.
1: Děkuji, naschledanou.
0: 7 hodin a 50 minut, Český rozhlas Plzeň vám přeje příjemné ráno.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 8 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. Olympiády dětí a mládeže se účastní přes 250 dětí z Plzeňského kraje. V Lužanech se dnes budou udělovat ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne se lokálně objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Kazíková. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Na olympiádu dětí a mládeže vyslal Plzeňský kraj 251 sportovců. Soutěžit budou celkem ve 23 sportech. Mezi nimi je například plavání, sportovní gymnastika, tenis, atletika a nebo šerm. V některých disciplínách má Plzeňský kraj podle mluvčí hejtmanství Evy Mertlové velkou šanci na medaile.
3: Určitě máme řadu zajímavých nadějí. Máme republikové mistry mezi atlety, vícemistry České republiky mezi házenkáři, velmi silný tým bronzových mistrů republiky máme mezi basketbalisty. Určitě máme naději v kanoistice, kde máme také mistrovské tituly a velkou naději přináší i paraplavání.
1: Olympiádu dětí a mládeže hostí do čtvrtka Praha. Následující zimní olympiáda pak zavítá do Plzeňského kraje. Na zámku v Lužanech u Přeštic na jižním Plzeňsku dnes budou předávat ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Toto české ocenění už 34 let udělují nadace Český literární fond spolu s nejstarší českou nadací s názvem Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Cenu dostávají autoři nejlepších původních vědeckých monografií, které vyšly v České republice v minulém kalendářním roce. Česko čeká další tropický týden. Teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají k 35 stupňům. Dnes opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, nárazy větru a kroupami.
2: Sport.
1: Fotbalisté Egypta otočili na mistrovství světa duel s Novým Zélandem na 3-1 se 4 body vedou tabulku své skupiny. O 2 body méně má po remíze 0-0 Belgie a Irán. 2-2 skončil souboj Cap Verde s Uruguay ve skupině H, kterou vedou Španělé po triumfu 4-0 nad Saudskou Arábií. Češi se připravují na poslední a klíčový zápas o postup do play-off. S domácím Mexikem se utkají ze středy na čtvrtek českého času od 3 hodin. Koupkův výběr patří na šampionátu k týmům, které toho nejvíce nacestují, pokračuje stoper Tomáš Holeš.
4: Těch přeletů a těch přejezdů je hodně, takže je to určitě faktor, který samozřejmě ubírá na těch sílách. Není to tak, že byste šli prostě po tréninku do regenerace, ale sednete do autobusu a jedete 40 minut na hotel, že ideální to není, ale je to tak, jak to je, takže tím asi nějak jako nezaobíráme.
2: Počasí.
1: Počátku bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na horách 24 až 27. Slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dopravní nehoda se stala v Plzni na Rokycanské ulici nedaleko ústředního hřbitova ve směru do centra města. Na dálnici D5 u Rokycan ve směru na Plzeň i na Rozvadov bourala dvě osobní auta a jeden pruh je neprůjezdný. I tam jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme vám hezké pondělí, dneska je 22. června, dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude o teplotních extrémech. Martin Písařík nám už za chvilku řekne, kde na Zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. Tak si na to počkejte, právě teď máme 6 minut po 8. hodině.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 8 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: Po rozpuštění ojedinělých mlh bude dneska skoro jasno až polojasno, kolem poledne a odpoledne přibude kupovitá oblačnost a lokálně se objeví přehánky nebo i bouřky. Silné také s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, nejvyšší denní teploty mezi 28 a 31, na horách do 27 stupňů Celsia. No a k tomu slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že v obci Draženov na Domažlicku můžete navštívit malé muzeum umístěné ve starodávném Špícharu? Bylo otevřeno v roce 2003 v rekonstruované sýpce původního dvora Špícharového domu. Stavba domu se odhaduje ke konci 16. století. Statek má stěny omazané hlínou, patrový Špíchar je z lomového kamene. V objektu je síň s dobovým chodským nábytkem a kroji. V přízemí jsou umístěny expozice zachycující místní řemesla a historické události v obci.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Svědky včerejší nehody čtyř parašutistů v Rokycanech havarovali v okolí koupaliště a Husových sadů zřejmě kvůli nepříznivému počasí. Při nehodě se vážně zranili. Policie uvítá i případné fotografie a videozáznamy. Galerie pod širým nebem se ode dneška do pátku opět promění plzeňské ulice a stavby. Sedmý ročník mezinárodního festivalu Street Art umění Walls nabídne velkoformátové malby a umělecké zásahy do veřejného prostoru. Novinkou je letos rozšíření mimo Plzeň. Nové realizace vzniknou také v Dobřanech a Manětíně. Klatovy připravují stavbu parkovacího domu. Postavit ho chtějí v sousedství kulturního domu na místě, kde teď lidé parkují takzvaně na divoko. Město se vrátilo k vítěznému návrhu z architektonické soutěže v roce 2010. Rozhodne ale aktualizovaná cena. České televizi a Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Zaměstnanci tak protestují proti vládnímu plánu zrušit televizní a rozhlasové poplatky a obě veřejnoprávní média financovat ze státního rozpočtu, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Stávka se projeví po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior. Španělští fotbalisté si poradili na světovém šampionátu se Saúdskou Arábií 4-0 a mají v čele tabulky skupiny H dvoubodový náskok na dvojici Uruguay a Kapverdy. Jejich vzájemný souboj skončil 2-2. Nový Zéland podlehl ve skupině G Egyptu 1-3 a Irán remizoval s Belgií 0-0. A ještě počasí bude skoro jasno až polojasno. Kolem poledne přibude kupovitá oblačnost. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 2/190 u Zelené Lhoty na Klatovsku počítejte s omezením, dělají se práce na údržbě mostu, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni žijí a bydlí tisíce lidí, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu ve městě. U nové cyklostezky mezi Klatovy a letištěm bude slámový labyrint. Začíná období letních dovolených. Řidiči by se měli na cestu připravit, upozorňuje BESIP. Bude skoro jasno až polojasno, kolem poledne se lokálně objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeň chce motivovat lidi k přihlášení se k trvalému pobytu ve městě, a to hlavně zlepšováním životního prostředí. Například v části Doubravka je trvale přihlášeno 25 tisíc obyvatel, celkově tam ale žije dalších 10 tisíc lidí. Plzeňský primátor Roman Zarzický z hnutí ANO vysvětluje, co by navýšení trvale žijících obyvatel ve městě pro Plzeň znamenalo.
2: Pro nás by to z hlediska rozpočtového určení není určitě přinášelo zajímavý benefit. Existuje struktura v celém státě, kde se indexuje na jednoho obyvatele zhruba 20 tisíc korun, takže já myslím, že to by prostě posilovalo městský rozpočet a dostali bychom se samozřejmě o několik set milionů výše v těch vlastně příjmech.
1: V prvním letošním čtvrtletí žilo v Plzni přes 188 tisíc obyvatel. Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Hotové by mělo být do prázdnin, pokračuje starosta Rudolf Salvetr z ODS.
3: U bývalého lomu Němčák v tuto chvíli vzniká ze slámy bludiště, což by mělo být z mého pohledu atraktivní a zajímavé zastavení pro rodiny s dětmi. A my jsme sami zvědaví, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně letní sezonu a ještě čas podzimních dní. No a máme v úmyslu pro příští rok pak vybudovat třeba labyrint trvalý.
1: Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko a na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
4: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z BESIPu.
5: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
4: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
6: Vizuálně se kontrolují vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina.
4: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas. Sport.
1: Na fotbalovém mistrovství světa Španělé zvítězili nad Saúdskou Arábií 4-0 a Uruguay remizovala s Kapverdami 2-2. Ve skupině G Nový Zéland neudržel vedení a prohrál s Egyptem 1-3 a Belgie hrála s Íránem 0-0.
0: Počasí.
1: Čekejte skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibude kupovitá oblačnost, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat, teploty do 31 stupňů. A biozátěž je dnes na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Domažlicích platí uzavírka v ulici Mánesova, pracuje se na inženýrských sítích a na silnici 1/20 u Plzně Losiné se opravují vozovky, i tam platí dopravní omezení. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den, dneska je pondělí 22. června, začali jsme 26. týden roku 2026. Pavlám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Plzeňské zajímavosti nás před 11:30 zavedou k Luně v Plzni na Borech, ke keramickému reliefu Františka Pavlase. Nejdřív se ale podíváme na výstavu umělecké keramiky v Západočeském muzeu v Plzni a bude to už za 8 minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Pavel Bobek, tento čtvrtek 25. června se můžete zúčastnit komentované prohlídky výstavy Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970. Koná se v Západočeském muzeu v Plzni. Začátek je v 17 hodin, provede vás sběratelka Eva Martinková-Balová. Ta do Plzně zapůjčila většinu vystavených exponátů, zejména keramických souprav, míz a váz. Jak doplňuje kurátorka výstavy, jsou to výrobky umělecké družstev působících na Plzeňsku.
1: V Kožlanech, to je asi to nejznámější keramo, jsou tady pestré soubory na stůl z 50. let, ovlivněné Bruselem. Pak je tady dílna na Košutce, která měla v repertoáru zahradní keramiku a keramiku do architektury. To jsou květináče vlastně do zahrady, které se tady dělaly a zdobily spoustu zahrad. Na Košutce pořád a můžete vidět komín, který tam zůstal po té dílně. Pracovala až do 80. let. Pak je to velmi známá dílna Otto Eckerta v Kralovicích. Jeho mísy, které tady ukazujeme, jsou skutečně nádherné. A tou poslední je Chodovia Domažlice, která je trošičku vzdálenější, nicméně zase se tady opakují ty pestré motivy z Bruselu anebo z lidové keramiky.
2: Provází nás kurátorka Lenka Merklová. Z vašeho pohledu, co bychom na výstavě rozhodně neměli minout?
1: Já myslím, že takovou zajímavostí je, že některá ta družstva dělala kromě těch malých věcí také velké objekty do architektury, do výzdoby různých sídlišť, do nových novostaveb, kdy se vyčleňovalo určité procento na projekt výzdoby, ať už to bylo sklo anebo keramika. A spousta těch věcí už dnes neexistuje, nicméně bylo to velmi stylové, dobové a dodnes ty, které zůstaly, jsou velmi obdivovány.
2: Ano, na Borech například dílo Františka Pavlase.
1: Ano, jeden z těch zachovalých reliefů je krásný relief, který zůstal poblíž Luny a také si pamětníci vzpomenou třeba na výzdobu různých parků, zákoutí, školek, kde se také podílela dílna na Košutce, díly například Jaroslava Bleskala nebo Savase Vojacaglu, kteří pracovali tady v té košutské dílně.
2: A to byly postavičky dětí?
1: Postavičky dětí a také pohádkové postavy.
2: Výstavu Umělecká keramika na Plzeňsku v letech 1950 až 1970 můžete v Západočeském muzeu v Plzni navštívit do 6. září. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: V plzeňských zajímavostech před půl dvanáctou se zastavíme právě u zmíněného keramického reliefu Františka Pavlase v Plzni na Borech.
3: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Je právě 10:15 a za chviličku po písničce Úsměv, prosím.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili scénku Moje milovaná škodovka. Účinkují Luděk Sobota a Roman Skamene.
2: Tak já to chápu. Ono, pokud nejsou děti.
3: Ale prosím vás, na děti už se vůbec nemůžete ohlížet. Ty si rychle zvyknou na novo.
4: Nechte toho, prosím
3: vás. No dovolte. A ještě se budu ptát parchanta, co mám dělat. A nebo ji šoupnu zpátky do továrny, to už taky jde teď.
4: Jak do továrny?
3: No do továrny, tam si ji rozeberou dělníci, že jo? No a proti účtem dostanete novou, že jo? No ale musíte si připlatit.
4: A to už teďko jde takhle jako?
3: Jo, to už jde. Já to slyšel teda.
4: To jsou konečně vymoženosti, no. Teď to jo. Já to udělám hned dneska. Půjdu domů a řeknu, milá holka, nedá se jim vzdělat, pojď do továrny.
2: Akorát chán bude řvát. No.
3: Co mu do toho? Co pak vy máte od chána?
2: No jistě, tak ona přijela s ním, že jo.
3: No to já ne. A nebo když ji nechcete dát zpátky do továrny,
2: jo.
3: Tak ji musíte dát pořádně do rychtyku.
2: Ale to už nepůjde.
3: Ale půjde, já vám poradím. Helejte. Vy odstrojíte, jo? Ne odstrojíte. Odstrojíte. Namažete.
2: Co to ona umí, sama to nebudu
3: Teda nejdřív umejete.
2: Jak umeju?
3: No, pořádně.
2: Proč ji mám mejt ještě, když ji chci?
3: No, hadicí, ostříkat ze spoda hlavně. Aby odpadalo bláto.
2: No, tak
3: vy to se tam drží, jo.
2: Není tak hrozně, že by...
3: To je zasklý. Ostříkáte, umejete, namažete.
2: A
3: když to bude nutný, tak si pod ní třeba i vlezete.
2: No jistě, samozřejmě, velmi rád.
4: Ne, tak to ne. To jsem jednou zkusil a málem jsem se udusil.
3: Musíte jít dát na špalky, samozřejmě.
4: Já jí mám dávat ještě na špalky.
3: No pod ty ramení klouby. Nebo se na vás veze a víte, co to je za váhu.
2: No vím, když jsem tam pod tím byl, teda pod ní jako. No to ježišmarja. A stejně, kdyby mě, měl bys takovou prosbu jenom.
3: No.
2: Nemohl byste mi třeba tu vaší na chvilku půjčit a já půjčil tu budu.
3: Ne, půjčit ne, když tak rovnou prodat, to už si s ní pak dějte, co chcete, ale půjčit ne. Podívejte se, já nevím, co byste s ní mohl taky províst. Ona je teda mezi náma dost vojetá.
2: Vy máte takový krásný výrazy, vojetá, kolik, tak asi můžeme jít.
3: No tak není to tak hrozný, že jo? Není, no, ale tak má. Těch 90 má.
2: Kolik jste říkal?
3: No těch 90 má, no. Tak...
2: Nebo ona už se už trošku třepe, že jo? Asi, že jo?
3: No to víte, že musel byste s ní opatrně.
2: No to mě asi.
3: Musel byste jí hned rozjet, protože ona, když je studená, že jo?
2: Tak hlejte, nechte toho. Tak už to bylo, má 90, studená, jak studená, co studená?
3: No to víte, že jí třeba nechám stát celou noc před barákem. Teďka v mraze třeba, jo? Ona stuhne úplně.
2: No, to jí tam necháte?
3: No.
2: Celou taky, noc?
3: Taky se mi stalo, že mě jí otáhli.
2: Policajti to otáhli?
3: No, botičky nedali a otáhli.
2: Jsou gauneři, oni prostě policaj, ale nedají ani... No to je.
3: No, teďka ráno... Než jí, když k ní teda přijdu, jo, než jí nakopnu kolikrát, ona mi chcípne, jo.
4: Ježišmarja, už jak jí chcípne.
3: Víte, co já ale dělám už v poslední době? Já si už ještě večer připravím, postavím na kopec a ráno... Víte, co udělám?
2: No nevím.
3: Já se vší silou rozběhnu... A strčím do ní, jo? A ona už udělá jenom prd. A je vyhráno.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dneska je to přesně 40 let od takzvané boží ruky Diega Maradony a neexistuje snad Argentinec starší 45 let, který by si tento kontroverzní gól nepamatoval. Co pro Argentince tenhle pojem znamená, uslyšíte za chviličku v zápisníku z mistrovství světa, kde právě dneska Argentina také nastoupí.
1: Tipy pro volný čas.
0: Ještě předtím pár zajímavých pozvánek. Pražská konzervatoř uvádí operu belgického skladatele André Grétryho na motivy slavné pohádky Kráska a zvíře. Začíná v 19 hodin na malé scéně Plzeňského divadla v rámci muzikálového festivalu Na scénu. Plzeňský hudební klub Zaxpub uvádí italský One Man Blues band s názvem Belly Hole Freak. Začíná ve 20 hodin a vstupné je dobrovolné. Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici zve na tematickou přednášku z cyklu Za poznáním baroka na téma čínské inspirace v barokním umění v podání synoložky a historičky umění Lucie Olivové. Začíná v 17 hodin ve Státním okresním archivu Plzeň Sever v Plasích. Karlovarská hvězdárna připravila od 18 hodin a 18 minut komentovanou prohlídku. Návštěvníci se seznámí s historií objektu i současnou činností observatoře. Zajímavosti regionu přiblíží autorský pořad Magie karlovarské krajiny. Naučná stezka Lubsko je zaměřená na historii Lubů a okolí a jeho osídlení, rozvoj průmyslu a zemědělství, geologii a ekologii krajiny. Jde o stezku kruhovou, takže se z výchozího místa na parkovišti u městského úřadu na náměstí 5. května vrátíte zpět. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Ať už si vyberete cokoliv, přejeme vám příjemnou zábavu.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, za 6 minut bude 9:45. Fotbalisté Argentiny dneska nastoupí na mistrovství světa v 19 hodin našeho času proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gól fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála. A boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
1: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu.
2: I do remember that moment. My husband was there.
3: Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
2: He just said it was meant to be.
4: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
3: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gól století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gól uznal.
5: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gól Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná, Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
3: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
5: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
3: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
6: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gol v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku. My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
3: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států, Jan Kaliba, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Do 10. hodiny samozřejmě stihneme ještě kalendárium. Podíváme se třeba do Betlémské kaple a také si připomeneme válečnou operaci Barbarossa. Za minutu bude 9:45. Přejeme vám krásné pondělní dopoledne a příjemný poslech.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: pamäť, ale taký les. Pohoří zrezavýho plechu, krásne se výjima kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tým?
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření Betlémské kaple na Starém městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety, v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policie hledá svědky včerejší nehody parašutistů na Rokycansku. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Bude skoro jasno až polojasno. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpán Kazíková. Policie hledá svědky včerejší nehody čtyř parašutistů v Rokycanech. Havarovali v okolí koupaliště a Housových sadů, zřejmě kvůli nepříznivému počasí. Při nehodě se vážně zranili, pokračuje policejní mluvčí Barbora Kunešová.
3: Žádáme všechny, kteří tuto událost zahlédli, popřípadě ji mají zaznamenanou ať už na fotografiích či videu, nebo k ní mohou podat jakékoliv informace, aby se obrátili na policisty z územního odboru Rokycany, oddělení obecné kriminality, či se dostavili na nejbližší policejní služebnu nebo zavolali na tísňovou linku 158.
2: V Plzni začíná 7. ročník festivalu pouličního umění Walls. Malby ve veřejném prostoru budou letos vytvářet umělci z Česka, Bulharska, Itálie, Německa a Srbska. Do tvorby se zapojí i plzeňské umělecké školy. Novinkou je, že festival přesáhne hranice města, říká vedoucí projektu Jan Štěpán.
4: Budou dvě realizace v menších městech v regionu. Jedna je v Dobřanech na tělocvičně a jedna je v takovém kulturním centru Plovárna Manětín, kde vlastně to bude taková kombinace barokního rázu města spojená se současným streetartem a vlastně to bude hodně zajímavá fúze.
2: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a nahrazuje je financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby také nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Jak to bude ve vysílání Českého rozhlasu, řekne jeho mluvčí Lidia Erlebachová.
5: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
2: Omezení podle Lidie Erlebachové splní požadavky zákona a kodexu. Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů.
1: Počasí.
2: Čekejte skoro jasno až polojasno, kolem poledne přibude kupovitá oblačnost, lokálně se objeví přehánky nebo bouřké i silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách maximálně 27. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 21 u Plané na Tachovsku dejte pozor na porouchané auto, překáží na vozovce. Opatrně také na silnici 1/20 u Plzně Losiné, opravují se vozovky a platí tam dopravní omezení. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Naše nejnovější pondělní zprávy skončily 4 minuty po 10. Připravili jsme teď pro vás Daniela Hůlku a také skupinu Rangers a pak už vás čeká dnešní setkání se zajímavým hostem. Přejeme vám krásné dopoledne a příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 11 minut po desáté. Světlo světa právě spatřila kniha s názvem Podkarpatská Rus tehdy a dnes, aneb z Brd až na konec první republiky. Podle autorových slov je to napůl historie a napůl cestopis. Víc nám k tomu určitě řekne právě sám její autor, pan Martin Lang, který je s námi ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Kniha je výsledkem vaší cesty na Podkarpatskou Rus. Je třeba dodat, že jste nejel sám. Konec konců tady také na zadní straně se píše, prožijte

0: Fotografoval, říkám to dobře.
1: Pan Vosecký fotografoval, pan Vosecký je výborný fotograf, ač to není jeho profese, on je ajťák tedy, ale fotografovat umí a navíc měl takové nápady, ze kterými potom šel trochu mráz po zádech, jakože sebou vezmeme fotografické a filmové drony a podobně, to se mu zatrhnul teda.
0: Vy jste jel především proto, že se tam narodil váš tatínek, byl to ten hlavní důvod?
1: Byl to naprosto ten hlavní a stěžejní důvod, protože já jsem léta letoucí, opravdu od svého dětství, docela toužil potom spatřit ta místa, o kterých on vždycky vyprávěl. A to nebylo dřív možné, teda kvůli uzávěře hranic. Posléze by to možné bylo, ale vždycky do toho přišla nějaká taková ta vis major, teda. Já jsem tam chtěl s tátou původně. A to už se potom nepovedlo. Bohužel táta mi umřel daleko dřív, než jsem se vydal na cestu.
0: Kde se tatínek přesně narodil?
1: Za první republiky se to jmenovalo Slatinské doly. Dneska se to jmenuje Solotvino. A ještě před republikou za mocnářství to bylo zase maďarsky Akna Slatina.
0: Mm-hmm. Pojďme si tedy říct, pro koho je ta knížka určená. Já už jsem na začátku zmínila, že vy sám jste řekl, že je to napůl trošku historie, napůl cestopis. Tak je to pro historiky nebo pro cestovatele nebo i pro běžného čtenáře, jak to vidíte?
1: Já jsem to psal pro běžného čtenáře a psal jsem to tímhle způsobem z toho důvodu, že ta Podkarpatská Rus je dneska, řekl bych zvlášť u té mladé generace, cosi zapomenutého. Už se o tom příliš nemluví. Nebo nemluví se o tom vůbec, já to řeknu natvrdo takhle. A je to docela škoda, protože to bylo takové strašně zajímavé období, kdy se to popisuje v literatuře velice hezky jako největší světový experiment tohoto druhu. Jak přenést zemi, která vlastně žije feudalismu do moderní demokratické doby.
0: Mm-hmm. Já jsem ráda, že jste začal být trochu edukativní. Pojďme říct tedy posluchačům, zejména třeba těm mladším, co byla Podkarpatská Rus, proč se po roce 1918 stala naší součástí. Také se mluvilo o tom, že to byla úplně nejchudší část republiky. Jak to bylo? Popište to trochu.
1: Já to začnu teda od konce vaší otázky. Opravdu to byla nejchudší zem československá. A vlastně, když v roce 1918 se po konci první světové války začala Evropa a svět domlouvat o novém uspořádání, tak s tou Podkarpatskou Rusí byl trošku takový problém, protože to byla země, která předtím spadala jaksi do Uherského království, čili v rámci Rakouska-Uherska byla pod Maďary. A ta emancipace těch národů, které tam žili, ta byla poměrně nízká. Měli naštěstí pro ně, v tomhle případě, měli docela značnou emigraci, hlavně teda do Spojených států amerických. A tahle ta emigrační skupina Rusínů tehdejších, to byl hlavní národ, teda nebo nejrozšířenější národ, který to tam obýval a dodnes obývá, no tak začala vyjednávat o tom, že by také chtěli teda v rámci nového uspořádání svoji samostatnost. Což ovšem narazilo jaksi teda u vítězných mocností, kdy americký prezident Woodrow Wilson tenkrát prohlásil té rusínské delegaci, že to není nejlepší nápad, protože oni teda jaksi s tím mají trošku jiné plány, že ta samostatnost pro takhle maličký státeček, jako, že se jim jako příliš moc nepozdává. Na druhou stranu, že aby zůstali teda v bývalém Uhersku, které je v podstatě teda velmi tvrdě utlačovalo, že také jako nepřichází do úvahy a že bylo nejlepší, kdyby se dohodli s některým z těch nově vznikajících národních států, prostě že by se přičlenili k němu. No a oni začali vyjednávat tehdy s Tomášem Garrigue Masarykem. A výsledkem bylo po neuvěřitelně teda turbulentním období, kdy prostě každý den bylo všechno jinak, abych tak řekl, tak nakonec podali teda takové moratorium, ve kterém vyhlásili, co vlastně chtějí. Že teda nejradši samostatnost, když ne samostatnost, tak zůstat tedy jaksi ve velmi autonomním postavení v tom novém státě a když prostě všecko selže, veškerá jednání, Takže jako by brali teda to připravení.

0: připojení k Československu. Což se také nakonec teda v roce 1919 stalo. Po, řekl bych, zase teda bouřlivých událostech tam, na východě, kdy jaksi Maďarům se nelíbilo, že by Podkarpatská Rus opouštěla Maďarsko. No a zároveň tam došlo k tomu historickému krátkodobému komunistickému převratu, kdy se tam jaksi moci ujala takzvaná Maďarská republika Rad, čili Sovětská republika Maďarsko. A ti prostě řekli, že to teda taky nepustí, že to podrží. Výsledkem toho bylo, že tam vtrhli dohodové mocnosti, ale byla to československá armáda, která začala jaksi ty Maďary odtamtud vytlačovat a z druhé strany naproti jim šli tehdejší spojenci Československa a Rumunsko. Takže tam byl docela pěkný zmatek tehdy. Mm.
1: Vypráví nám Martin Lang a za chviličku se dostaneme konkrétně k té jeho knize Podkarpatská Rus tehdy a dnes a nebezbrt až na konec první republiky. Jak je kniha vlastně koncipována, jaké fotografie a jaké texty tam najdeme. Počkejte si na to.

0: Posloucháte rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostem je historik, geolog a spisovatel Martin Lang. Povídáme si o jeho cestě na Podkarpatskou Rus a zároveň také o jeho nové knížce, která o té cestě pojednává. Ještě mi řekněte, pane Langu, než se dostaneme k těm konkrétním věcem, jak obtížné je zorganizovat takovou cestu? Vy jste říkal, že někteří kamarádi k tomu byli skeptičtí, že se vrátíte v zinkové bedně.
1: Ano, přesně tak.
0: Což se nestalo, ale přesto asi bylo potřeba se dobře připravit na tu cestu.
1: Bylo potřeba se připravit, já jsem na to šel tak, že jednak jsem si teda prostudoval veškerou dostupnou literaturu, včetně teda takových těch zpráv na internetu, když tam někdo byl, tak ty jeho postřehy. Pak jsem přes své známé šel za jejich známými, kteří tam prostě teda buď jezdí jako třeba kamionáci, anebo s nějakou pomocí a podobně, abych prostě získal teda přehled o takovém tom aktuálním stavu. No a pak to bylo taky o tom, že člověk teda potřeboval si zajistit sebou peníze a tak dál. To taky není tak úplně jednoduché, protože jaksi hryvny normální naše běžné banky prostě nemají v nabídce teda. To je měna ukrajinská.
0: Ano, a jak jste to udělali?
1: No tak nakonec jsem našel takovou malou směnárničku ukrytou teda ve vnitřnostech jednoho obchodního velkého plzeňského domu a tam se mi to povedlo. Mimochodem bylo to kuriózní, protože ta paní, co tu směnárnu obsluhovala, tak byla strašně udivená z toho, že někdo chce nakoupit hryvny, protože ona byla zvyklá je vykupovat. A bylo to poměrně dost, takže ona jako říkala, a prosím vás, na co to potřebujete? Tak jsem řekl, jako na co to potřebuji, a ona začala lomit rukama a v podstatě se opakovala zinková bedna, gumové pytle a podobně.
0: Kolik dní jste tam byli?
1: Dohromady jsme tam byli 12 dnů, plánovali jsme to na 14 dnů. Posléze jako se přiznám, že přece jenom jsme starší pánové, oba dva přes 70 už teďko. A říkali jsme, že už toho máme dost, tedy po těch 12 dnech.
0: Co všechno z těch 12 dní se vám vešlo do té knížky? A co všechno se tam nevešlo?
1: Vešlo se tam naprosto všechno, abych
0: vážně?
1: Tak řekl. Jo, je tam jako, nejsou tam drobné detaily samozřejmě, ale popis té cesty tam prostě je od začátku až do konce. Je tam prostě od chvíle startu, teda v Praze na Barrandově, abych tak řekl, až teda po ten závěr, kdy jsem vystupoval teda v noci nebo brzy ráno na Brdech teda a šel jsem spát. Takže jako je to opravdu popsané naprosto dokonale. Ono totiž jde ještě o jednu věc. My jsme původně chtěli jako další návštěvu Užhorodu, čili bývalého hlavního města Podkarpatské Rusy a dneska teda oblastního města. A tu jsme nakonec vypustili, protože my jsme ten Užhorod nechtě. Už při té cestě tam jsme ho projeli, protože jaksi navigace občas se mění na dezinformační weby, takže místo po obchvatu nás to zahnalo dovnitř do města. Takže jsme ho viděli a už jsme se pak nevraceli, protože upřímně řečeno zase tak za srdce nás nevzal.
0: Vy tu historii Podkarpatské Rusy znáte velmi dobře, konec konců jsme to před chviličkou slyšeli v tom krásném dějepisném výkladu. Co vás jako člověka, který to dobře zná z historického hlediska, v té současnosti nejvíc překvapilo? Co vás, jak říkáme, nejvíc rozsekalo?
1: Já vám to řeknu jako, tak jako mlhavě a neurčitě, ono totiž všechno. Já jsem byl připraven na lecos teda. Ale když máte od dětství prostě zafixovaný nějaký obraz a vy přijedete na místo, no musí si člověk uvědomit, že uplynulo 80 let vlastně teda, že jo. Tak stejně prostě ten obraz se vám najednou totálně, ale totálně zbortí teda. Protože ono to vypadá samozřejmě úplně jinak. Protože můj otec opouštěl Podkarpatskou Rus v roce 1938, kdy vlastně jako syn českého úředníka byl prostě teda odsunut v té době. No a pak prostě ten vývoj šel úplně jinudy, než prostě za té první republiky. Důsledek toho vývoje, jak to vypadá dnes, je, řekl bych, prostě pro mě takový rozpačitý, protože je tam spousta kladného, ale také nesmírná spousta záporného. Protože já byl třeba překvapený z toho, kolik těch krásných věcí, které tam zavedla ta první republika a přivedla, je naprosto zničeno v troskách, anebo zapomenuto.
0: To jste všechno vyfotili?
1: To jsme všechno fotili. To jsme všechno fotili, samozřejmě do knížky se to všechno nevyšlo. Ale my jsme tehdy po návratu dělali takové turné přednáškové, kdy jsme prostě se snažili veřejnost s tím současným stavem, nejenom s tou historií, samozřejmě seznámit. A musím říci, že někdy prostě, jak bych to řekl, ten společenský vzestup sebou přináší taky negativa teda. To je třeba jaksi v rozměrech, hlavně tam dole u té jižní a jihovýchodní hranice, v rozměrech té nové výstavby. Jestli si třeba pamatujete výraz podnikatelské baroko tady u nás, no, tak to byl slabý odvar proti tomu, co se odehrává tam, protože tam se staví třeba 20 pokojové paláce, někdy i více než jednopatrové, pak ale zjistíte, že z celého tohle paláce se obývá jedna místnost, případně jedna slouží jako komora nebo skladiště.
0: A tenhle ten 20-pokojový palác je myšlen a stavěn jako rodinný dům?
1: Ano, to je jako rodinný dům. A když jsem si zjišťoval, proč to vlastně takhle budují, no tak odpověď byla, no ať sousedi vidí, že to taky máme. To tam prostě je v těch lidech. Ale pozor, tohle není jako novinka, to fanfanonství určité. To u těch Rumunů už bylo za té první republiky, je to zajímavé, ale odehrávalo se to v jiné rovině. Oni byli chudí, takže koupit si boty pro ně tenkrát, to byla jako věc, řekl bych, téměř nevídaná. Oni chodili radši bosí. A když si ty boty koupili, tak oni nosili kolem krku, aby si je nezničili zase. Ale pak přišel Baťa. A Baťa přišel se svými cenami těch slavných 99,90. Oni zjistili, že na to mají, ale oni, protože je nenosili, oni je nosili kolem krku, aby bylo vidět, že na ně mají, tak si kupovali co největší velikosti, protože toho bylo víc. A dneska to jako ty boty se přenesly do té výstavby.
0: Historik Martin Lang zůstává ještě chvíli naším hostem.

0: Martin Lang nám dnes přišel do dopoledního vysílání představit svoji novou knihu Podkarpatská Rus tehdy a dnes. Když jsme mluvili o té, řekněme, nemoc krásné architektuře, můžeme mluvit i o té krásné? Zůstala tam nějaká?
1: Naštěstí ta krásná architektura tam zůstala. Někdy jako dochovaná až kuriózním způsobem. Třeba ty nádherné pravoslavné anebo řecko-katolické kostely, dřevěné, tak ty se uchovaly díky tomu, že v nich vznikala muzea ateismu za komunismu teda. Jo? A nebo prostě teda si sami uvědomili, že to prostě nemá teda obdobu, tak opravdu prostě to teda podrželi jako památku, ale ten naprosto výjimečný stav. Někde se taky stávalo, že prostě z těch kostelů udělali třeba jako dílny a fabriky, ale zůstaly.
0: Pane Langu, objevili jste tam někde pozůstatky české stopy?
1: Určitě, ta česká stopa je někde jaksi zachovaná přímo výrazně. Někde je téměř anebo úplně setřená. Uvedu dva příklady. Bývalé župní město Chust, které vlastně je teda na jihu, tak tam je krásně dochovaná stará česká kolonie, říká se tomu taky Masarykova kolonie. Se vším všudy, s bývalým špitálem, s bývalým reálným gymnáziem, s gymnáziem. To všecko prostě tam je dochováno, nebo s okresním úřadem, kde dokonce jeden čas po tom 38. roce žila vláda s životem jepičím, teda Podkarpatské Rusy. To tam všechno je a najdete to. Najdete tam i moc hezký Masarykův památníček právě na zdi toho bývalého reálného gymnázia. Na druhou stranu třeba v tom Solotvinu, v těch Slatinských dolech, tam byla krásná česká kolonie a ta úplně zmizela. Právě jak si, že došlo k rozparcelování původních pozemků, vznikla ta nová výstavba toho příšerného podnikatelského baroka, jak jsem o ní mluvil, a vlastně z té kolonie zůstal uchován pouze jediný krásný funkcionalistický kostel svatého Štěpána, který jsme stavěli my. A to z toho důvodu, že tehdy se musel strhnout starý barokní kostel, který byl podolovaný, už to vypadalo, že spadne.
0: Ještě mi řekněte, reagovali na vás nějak lidé, když se dozvěděli, že jste Češi, asi spíš ti starší?
1: Neřekl bych. Naopak bych řekl, že spíš ta mladší generace, protože na Podkarpatské Rusy nemusíte mít jaksi výbavu žádného cizího jazyka. Oni velice dobře rozumí česky. Když nemluví, tak rozumí. A je to tím, že buď u nás pracovali, nebo pracují, nebo chtějí pracovat. A ta starší generace, s tou my jsme se v podstatě nepotkávali. Ale většinou okamžitě na nás každý poznal, že jsme cizinci. A bylo zajímavé, jako, že spousta z nich nehádala, že jsme Češi. Protože jako, no, tam Čechů až takhle dál na východ jezdí naprosté minimum. Takže nikdy jsme byli pokládáni za Rakušáky, jindy za Němce a podobně teda. Pak jako do nás koukali s překvapením, že jsme Češi.
0: Když tady máme hosty a povídáme si o nějaké jejich zahraniční cestě, tak se většinou nezapomeneme zeptat na jídlo a pití. Co pak vám tam chutnalo? Není to asi příliš exotické?
1: No, je a není. Protože některá ta jídla prostě u nás teda jaksi nejsou známa. A jiná prostě jsou úplně jiná, než se inzerují u nás. Příkladem je šašlik. U nás je to špejlička, na který se napíchne pár kousků masa a uzeného a zeleniny a dělá se z toho šašlík. Ne. Ukrajinský šašlík je celá kotleta anebo celá krkovice, teda pokud možno dva pláty, takže dohromady nějakých půl kila masa, které vám přestanou na talíři z obrovského rožně, teda nad dřevěným uhlím. Takže to je takový rozdíl prostě teda, řekl bych, v té kvalitě a kvantitě, než jsme zvyklí my. Pak jsou jídla, která jsou naprosto exotická. Třeba jejich guláš, tomu říkají borhač, ten má správně být ze tří druhů masa, jsou v něm brambory a jsou v něm i houby. A je to vynikající teda. A podotknu jednu věc pro nás, po stravování tam to je naprostá láce. Protože když jsem mluvil o tom půl kila masa na talíři, tak tam jsme nechali 180 hryven, včetně diškrece, a to je v přepočtu nějakých 120 korun teda tehdy.
0: Tak jsem ráda, že jste zmínil i ty ceny, abychom si udělali nějaký obrázek. Podkarpatská Rus, tehdy a dnes nová knížka Martina Langa, která bude mít vlastně už tento týden křest. Pojďte nás pozvat.
1: Já vás zvu do Strašic, do Společenského domu ve středu, to je pozítří od 18 hodin, tam slavnostně tuhle tu knížku pokřtíme.
0: My jsme samozřejmě zdaleka nemohli říct všechno, co jste zažil a co jste na Podkarpatské Rusi zjistil, tak si to posluchači budou muset přečíst a prohlédnout v té vaší nové knížce. Ještě, pane Langu, uspořádáte nějakou přednášku?
1: Chystáme se na to, že v rámci prostě téhleté publikace uděláme ještě další prezentace, nejenom ten křest ve Strašicích. Rád bych před svatým Prokopem teda to prezentoval u nás v Mirošově a chystám se na to, že v některých sociálních zařízeních třeba pro důchodce a podobně, takže bych prostě teda o tomhle popovídal taky. Ale i pro tu nejširší veřejnost, nejenom pro ně.
0: Myslím si, že tohle téma zajímá hlavně starší. Jestli pak mládež a takový ti dvacátníci, třicátníci o tom mají povědomí. Co myslíte?
1: Já si myslím, že moc ne. Mm. A to je právě důvod, proč se chci spojit s několika řediteli tam škol okolo sebe a nabídnout jim tohle, že bych to udělal jako takovou odpolední prostě teda besedu i pro děti.
0: Výborný nápad. Martin Lang byl naším dnešním hostem. Díky za vaše vyprávění. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, ať jste zdrav a až u vás bude něco nového, rádi vás přivítáme. Naslyšenou.
1: Děkuju mockrát, zdravím vás, zdravím posluchače, přeji hezký den. Naschledanou.

Posloucháte rádio vašeho kraje, za 3 minuty bude 10:45. Odpolední rubriku Náš příběh tentokrát věnujeme Radce Žákové z Plzně, kterou možná znáte jako cykloradku. Jak vidí podmínky pro cyklisty v plzeňském kraji? O tom bude mluvit už po písničce Petra Nováka. Příjemný poslech a krásné pondělní dopoledne všem.

0: Plzeňačka Radka Žáková je nadšenou cyklistkou. Její koníček ji dovedl k psaní článků a posléze i k její funkci cyklokoordinátorky města Plzně. Několik let byla také součástí týmu národního cyklokoordinátora. A co v poslední době udělalo cykloradce největší cykloradost?
1: Mě vždycky potěší, když vidím, že jezdí víc a víc cyklistů. A teď v té poslední době mě vlastně těší, že vídám víc a víc těch žlutých kol. Prostě sdílená kola v Plzni nastartovala novou éru, kterou se do jízdy na kole po městě zapojilo mnohem víc lidí. A já doufám, že to posune dál i cyklistickou infrastrukturu.
2: Během doby, co intenzivně jezdíte na kole, jak se v regionu změnily podmínky pro cyklisty?
1: To nejdůležitější na tom asi je, že ty jednotlivé kousky různých stezek, cyklistických chodníků a různých cest se propojily a vytvořili síť nejenom těch plzeňských greenways, ale i mimo řeky už jde docela dobře projet. Pořád tu síť nemáme ještě tak dobrou, ale když to srovnám, co bylo před 10, před 20 lety, tak se to strašně zvedlo. A myslím, že to je i jeden z důvodů, proč jezdí lidí víc a víc na kole.
2: Kdybyste měla tu moc, co byste zařídila, aby ty podmínky byly ještě lepší?
1: Já bych asi chtěla nějakého skřídka, který by všem těm, co připravují dopravní infrastrukturu, našeptával a máš tam všechno pro cyklisty, máš tam bezpečnou cestu pro cyklisty, nezapomněl si na to, že cyklista nechce drncat, když najíždí na stezku nebo někam, ale že chce projet tak, aby mu to kolo nedrnclo v rovině.
2: I díky cykloradce Radce Žákové je cyklistická doprava vidět a také je o ní slyšet.
1: A stále víc.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: O cykloradce Radce Žákové bude naše rubrika Náš příběh, kterou uslyšíte odpoledne po 14:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Olympiády dětí a mládeže se účastní přes 250 dětí z Plzeňského kraje. Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstupuje do druhé etapy, rozšíří se dopravní omezení. Čekejte polojasno, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky a teploty do 31 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Na olympiádu dětí a mládeže vyslal Plzeňský kraj 251 sportovců. Soutěžit budou celkem ve 23 sportech. Mezi nimi je například plavání, sportovní gymnastika, tenis, atletika nebo šerm. V některých disciplínách má Plzeňský kraj podle mluvčí hejtmanství Evy Mertlové velkou šanci na medaile.
2: Určitě máme řadu zajímavých nadějí. Máme republikové mistry mezi atlety, vícemistry České republiky mezi házenkáři, velmi silný tým bronzových mistrů republiky máme mezi basketbalisty. Určitě máme naději v kanoistice, kde máme také mistrovské tituly a velkou naději přináší i paraplavání.
1: Olympiádu dětí a mládeže hostí do čtvrtka Praha. Následující zimní olympiáda pak zavítá do Plzeňského kraje. Do druhé etapy vstupuje dnes rekonstrukce americké ulice v centru Plzně. Rozšíří se tak dopravní opatření. Úplně uzavřený bude úsek mezi ulicemi Gétova a v Šipce. Částečně i úsek v Šipce Klatovská. Rekonstrukce americké ulice má být dokončena 11. srpna. Podrobné informace k provozu MHD během stavby jsou k dispozici na webu pmdp.cz. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku mají naplněnou kapacitu základní školy a připravují proto její přístavbu. V chystaném projektu je několik nových tříd, nové parkoviště i tělocvična. Pokračuje nezávislá místostarostka Zbuchu Jana Zajptová.
3: Nás čeká přístavba základní školy, tělocvičny a sportoviště plus nějaký parkoviště. Už teďka tím, že máme hodně dětí, tak už nám ty třídy chybí. Teď je to ve fázi prováděcí dokumentace. V momentě, kdy budeme mít prováděcí dokumentaci, tak nás bude čekat získávání financí, protože bychom samozřejmě chtěli v příštím roce začít prostě už tyhle ty práce.
1: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená Louka, která spadá pod Agrofert, a také dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chudnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Sport. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22. Počasí. Dnes bude polojasno, lokálně se odpoledne objeví přehánky nebo i bouřky, které mohou být i silné. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a biozátěž je na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 26 u Kyšic na Plzeňsku se stala dopravní nehoda a místo je s opatrností průjezdné. A na silnici 21 u Plané na Tachovsku dejte pozor na odstavené porouchané auto. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám krásné pondělní dopoledne, 4 minuty po 11. hodině. Když člověk přemýšlí, asi je mu v tu chvíli úplně jedno, jestli přemýšlí o něčem anebo nad něčím. Jak je to ale jazykově správně? Obstojí u odborníků obě varianty? Zeptáme se za pár minut.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Teď už je tu další jazykové téma, o kterém můžete přemýšlet společně s námi a jazykovědkyní, kterou k mikrofonu pozval Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na dotaz, jakou náležitou vazbu má sloveso přemýšlet. Je náležité přemýšlet o něčem nebo přemýšlet nad něčím? Co na to Helena Chýlová? Dobrý den.
3: Dobrý den. Sloveso přemýšlet má obecně význam myslet, mít něco v mysli, zabývat se nějakým tématem. No a do větného kontextu může být zapojeno několika způsoby. Často je užíváme jako sloveso nevyžadující žádné doplnění. Například, co děláš? Přemýšlím.
2: Ale často užíváme také vazbu přemýšlet o něčem.
3: Ano, v tomto užití je sloveso nejfrekventovanější. Například přemýšlím o budoucnosti, o smyslu života, přemýšlím o změně práce. Vazba se šestým pádem a předložkou je běžná u nedokonavých sloves s významem uvažování. Například uvažovat o něčem, pochybovat o něčem nebo hloubat o něčem. Tato vazba je zažitá a obvykle o ní jako autoři jazykového vyjádření nepochybujeme.
2: Někdy se ale může jevit jako neobvyklá vazba přemýšlet nad něčím. Například přemýšlím nad tím úkolem nebo přemýšleli nad jeho návrhem.
3: Může. S dotazem na náležitost této vazby se setkávám opakovaně. Také tato vazba je náležitá. Vazby přemýšlet nad něčím a přemýšlet o něčem jsou spisovné a rovnocenné. A obě vazby uvádějí u slovesa přemýšlet výkladové slovníky češtiny již od počátku 20. století.
2: Uzavírá Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Přemýšlíte o dalším námětu? Sem s ním, rádi ho přijmeme na adrese info@pl.rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Za 3 minuty bude 11:45 jedním z uměleckých děl, která ve

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: V Plzni na Borech v blízkosti obchodního centra Luna se nachází budova policie s dvoudílnou reliefní keramickou stěnou. V objektu dřív bývala restaurace Sputnik a k ní patřila i dobová výzdoba. Toto umělecké dílo před více než půl stoletím vytvořil keramik František Pavlas. Od jehož narození letos uplynulo 95 let.
2: Díváme se na reliéf, který je monumentální i mezi okolními stavbami, což jsou věžáky, působí skutečně velkolepě.
3: Možná někdo tohle reliéfní stěnu zná pod přezdívkou složené kuželky.
2: Určitě některé ty dlaždice vlastně na sobě mají tvary, které by se za kuželky daly pokládat a možná to má právě vztah k té restauraci, která tady byla, taky celkově to vyznívá jako abstraktní výzdoba.
3: Reliéfní stěnu na policejní budově u Borského parku u Luny si prohlížíme s Lenkou Merglovou ze Západočeského muzea v Plzni. Pokud se jedná o materiál, je to šamot?
2: Ano, jsou to šamotové dlaždice a s největší pravděpodobností byly vypáleny v tom výrobním družstvu, kde Pavlas pracoval a to bylo tady v Plzni na Košutce. Patřilo to pod Chodovy a je to šamot nejrůznějších přírodních zemitých barev. Nevydává to vůbec žádný zvuk. Tak to je potvrzení, že to není duté. By se to asi nezachovalo, kdyby to bylo duté.
3: Jak stojíme přímo u toho reliefu, je vidět, jak moc vysokánský opravdu je. Určitě několik metrů.
2: Přes 8 metrů, což člověk ani nevnímá, když stojí povzdálí. A šířka těch dvou tedy reliefů není stejná, řekla bych něco mezi 4-5 metry.
3: A tady dole, vpravo dole, vidím podpis autora.
2: Dílo je signováno i datováno, takže může každý si přečíst, že dílo vytvořil Pavlas v roce 75.
3: František Pavlas se narodil v roce 1931, takže dílo vytvořil ve 44 letech.
2: Vlastně vystudoval pedagogickou školu v Praze a pak jako umělec, výtvarník působil tedy na několika keramických působištích. Pracoval v Kožlanech u Kralovic a potom tedy v tom výrobním družstvu na Košutce v té Chodovi. A tam vlastně jako mladý člověk po 20, mezi 25-30 lety vytvářel ještě s dalšími umělci a výtvarníky díla, která byla rozeseta po celé Plzni.
3: Ve kterém období svého života a tvorby František Pavlas přešel k abstrakci?
2: K abstrakci určitě přešel až v té druhé polovině 70. let. Socialistický realismus v 50. letech vyžadoval svoje a určitě se to vztahuje i k jeho potom mezinárodním působení, kdy velmi často byl zastoupen na mezinárodních výstavách v Itálii a samozřejmě na sympozích v Bechyni, která byla mezinárodní a ta účast měla velmi vysokou uměleckou úroveň.
3: Kde jinde v Plzni můžeme ještě díla Františka Pavlase nalézt, kde se s nimi můžeme setkat?
2: Těch děl v Plzni tehdy vznikala celá řada, protože od roku 1965 vznikl zákon, který dával za povinnost z každé stavby investorovi 1 až 4% využít na uměleckou výzdobu. Takže mezi lety 65 a dejme tomu 90-91 vznikala celá řada uměleckých děl, která doplňovala právě velké rozpočtové stavby. A každá ta stavba vlastně měla nějakou keramickou výzdobu. Určitě ještě zbývá několik, které si můžeme prohlédnout, ale většina z nich byla bohužel odstraněna. I když nepodléhali tomu vkusu toho socialistického realismu, byly, dejme tomu, abstraktní, tak stejně ta užitná hodnota prostě toho objektu se zdála těm novým uživatelům odůvodnitelná.
3: A není to škoda?
2: No za mě rozhodně to škoda je, protože když se podíváme tady na ten reliéf, není to jednolitý povrch, některé úseky jsou matné, některé jsou lesklé, vystupují z toho ty abstraktní tvary. Mně se to líbí a doufám, že tady vydrží.
3: Tvorba Františka Pavlase byla hodně rozsáhlá, on sám ji ale nijak nedokumentoval. V důsledku toho se ji pravděpodobně už nikdy nepodaří celou zmapovat. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 12 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jeden z parašutistů je po tvrdém dopadu v Rokycanech v kritickém stavu. Mírsko kvůli suchu nově přivede vodu až k rampě na náměstí. A dnes bude polojasno, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky, teploty do 31 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize stávkují, protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by také výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
3: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha nebo zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující právě teď symbolicky objímají lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Jeden ze čtyř parašutistů, kteří v neděli v Rokycanech při tandemovém seskoku zřejmě kvůli náporu větru havarovali, je v plzeňské fakultní nemocnici v kritickém stavu. Stav dalších dvou parašutistů, kteří jsou v Plzni, je stabilizovaný. Dnes to uvedla mluvčí nemocnice Lucie Bauerová. Čtvrtého parašutistu přepravil v neděli vrtulník do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Dva pacienti, jejichž stav je stabilizovaný, jsou v Plzni na jednotce intenzivní péče. O pacienta v kritickém stavu pečují zdravotníci na klinice anestezie a resuscitace intenzivní medicíny. Policie událost vyšetřuje jako podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Případem se zabývají také odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Mírsko připraví rampu na náměstí k instalaci závlahového systému, a to nad rámec původního projektu. Rampa lemuje několika vchodový multifunkční dům a město teď dokončuje její rozsáhlou rekonstrukci. Ta zahrnuje i výsadbu zeleně a květin. Pokračuje starosta Miloslav Rubáš z Volby pro Mírsko a spádové obce.
4: Bude přivedená voda v patě té rampy s tím, že nějakou drobnou doinstalací by se tam zavlažování mohlo dodělat. Počítáme, že bychom k tomu i využili studnu, která tady na náměstí byla, tak bychom dokázali snad ji obnovit, aby jsme zase nezalývali tady v podstatě pitnou vodou, to by nebylo efektivní.
1: Keir Starmer odchází z čela britské vlády, oznámil to před sídlem premiéru v Downing Street. O svém rozhodnutí už Starmer informoval i krále Karla III.
5: I will resign as leader of the Labour Party.
6: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno, postupně přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. I silné s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, večer mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila na silnici 20 v Plzni u kruhového objezdu u Globusu, na místě je policie. A nehodu došetřují policisté také na silnici 26 u sjezdu na Kešice a Letkov na Plzeňsku. Oběma úseky projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Ty Pondělní začínají 6 minut po 12. hodině. Tady je Iva Kokešová, přeji vám hezké odpoledne. Máme tady spoustu mailových přáníček, takže se vůbec nebudeme zdržovat a hned na úvod dvě gratulace vyřídím. 21. června oslavila 70. narozeniny paní Jana Štychová z Přestavlk. Zastupitelstvo obce jí touto cestou přeje spoustu zdraví, dobré nálady, mnoho úspěchů a do dalších let hodně inspirace ke spokojenému a radostnému životu. No a hrát budeme také pro paní Pavlu Vlčkovou z Močerad k dnešním jmeninám. Přejeme jí hodně štěstí, hodně zdraví, ať jí život stále baví. Pod přáníčkem je podepsána sestra Jitka s rodinou. Takže my se také připojujeme ke gratulacím, přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a už je tady Iveta Bartošová, její písnička Já se vrátím. No a ještě také zmíním telefonní číslo do studia 221 554 222.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás. Na telefonu je paní Vlasta z Holíšova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem lidem dobré vůle v Česku a prostě tady u nás. A vaším prostřednictvím bych chtěla poslat přání všem Pavlám k dnešnímu svátku, hlavně paní Pavle Faltinové z Nířan, s přáním dobrého zdraví, dobré nálady a dobré pohody a děkuju vám za tento krásný pořad. Děkuju.
0: Také děkujeme a písnička je připravená. Paní Vlasto, zdravíme do Holíšova, mějte se nádherně a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje Matěj z Rokycan. Dobré odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne, já zdravím paní Jiřincovou i vás, paní Kokešová a všechny posluchači Českého rozhlasu Plzeň. A rád bych dnes popřál svému tatínkovi Zdeňku Vejvodovi z Rokycan k dnešním narozeninám. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, ať dělá stále to, co ho baví, to, co dělá rád. A moc mu děkuju za to, jakou skvělou muziku spolu můžeme hrát, tedy lidovou muziku, a moc si ho vážím jakožto tatínka. I on vás všechny zdraví jakožto externí hudební redaktor Českého rozhlasu Plzeň pro folklor a lidovou píseň a zdraví všechny pracovníky Českého rozhlasu Plzeň i všechny jeho posluchače a přeje, aby všechno v Českém rozhlase vyšlo dobře a aby mohl běžet dál bez problému, a symbolicky se k dnešní stávce připojuje a tím, že vám nechává zahrát písničku za svou pravdou stát od kapely Spiritual Quintet.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Já moc děkuji, naslyšenou.

Vyřídíme si další mailové vzkazy. Prosím, zahrajte pro naší babičku Pavlu Vlčkovou z Močerad. Milá babičko, k tvému svátku ti přejeme tolik radosti, kolik jen srdce unese, tolik lásky, kolik hvězd září na noční obloze a tolik zdraví, kolik květů rozkvétá na jaře. Děkujeme ti za tvé teplé obětí, moudrá slova a nekonečnou trpělivost. Ať je každý tvůj den naplněn úsměvem, klidem a krásnými okamžiky. Láďa, Iveta, Ondra a Eliška z Hluboké. A ještě jeden vzkaz. Zahrajte pro mého manžele Ladislava Jakla, který se dnes dožívá 85. narozenin. Přejeme hodně moc zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně sil do dalších let. Přání mu posílá manželka, synové Petr a Pavel s rodinami, sestra Hanka s manželem a celá velká rodina.

0: Posloucháte Český rozhlas z Plzeň, pondělní písničky pro vás a na telefonu je teď paní Zdeňka z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdravím nejlepší rádio, že se můžeme takhle dovolat a bez nějakých těch mailů a tak. Tak já zdravím vás všechny v redakci, všechny posluchače a chtěli bychom popřát naší mamince, paní Zdeničce Jakubkové, teďko jí mám u sebe, jinak bydlela na Borech. Chceme jí popřát zítřejšímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a radost její jediný pravnučky Michalky. To všechno jí přejeme do dalších let, hlavně zdravíčko. To všechno jí přeje syn Jindřich, dcera Zdeňka s manželem a vnučka Petruška s manželem Michalem a její jediná pravnučka Michalka s přítelem Markem. Milá maminko, hezky si zítra užijíš, zítra si užij hezky oslavu a už vlastně i dneska, protože přijede vnučka, tak už dneska budeme něco slavit.
0: Dobře, vy jste vybrala pro maminku Andrea Bocelliho, tak je připravený a my přejeme také všechno nejlepší.
1: Ano, paní redaktorko, a ještě bych chtěla říct, jako ty přede mnou posluchači, že se taky připojujeme k stávce a držíme vám palce, ať všechno dobře dopadne.
0: Děkujeme, paní Zdeňko, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou, mějte se hezky.
0: Vy také. Já si dovolím přečíst ještě jednu písemnou gratulaci, která se k nám dostala. Srdečně vás všechny zdravím z našeho hezkého města Sušice. Děkuji za nádherné pořady, které pro nás posluchače pečlivě připravujete. Jste jednička. Prosím vás o písničku pro milého a lidsky příjemného pana Stanislava Polatu na Baště v Sušici. Dnes slaví své narozeniny. Prosím o písničku popolední mezi 12. a 13. hodinou, takže to plníme samozřejmě velmi rádi. A je tady básnička Život vám, pane Polato, píše zas o rok víc. Chci tedy říct, žijte si podle svého, mějte pevné zdraví a narozeniny oslavte tak, jak se slaví. Popíjejte víno, písničku si zpívejte, s veselou náladou na svět se dívejte. Krásné narozeniny a ještě mnoho dlouhých let přeje Zdena. Děkuji za vaši ochotu a slušnost, jste pro mě úžasní přátelé od rána do večera. Ať se vám všechno daří a vaše práce vás hodně baví. Zdraví, ať všem dobře slouží. Mám vás ráda, píše paní posluchačka Zdenka Denková a my za tenhle ten dopis moc děkujeme.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky pro vás. Dnes tento pořad celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky pro vás. Dnes tento pořad celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat písničky pro vás. Dnes tento pořad celý náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Konečnou trolejbusu v Plzni na Doubravce doplní kavárna, zázemí pro městskou policii i dobíjecí zařízení pro trolejbusy. V Lužanech se dnes budou udělovat ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. A dnes bude polojasno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 31 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň připravuje proměnu přestupního terminálu v Zábělské ulici na Doubravce. Aktuálně se připravuje prováděcí dokumentace. Se samotnou stavbou chce město začít příští rok na jaře, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tola z hnutí STAN.
2: Odstranění těch stávajících staveb a doplnění nových, vznikne tam kavárna, vznikne tam nové zázemí pro řidiče, taky nabíjecí prostor pro nabíjecí trolejbusy. Zkrátka moderní terminál podobného typu, jako máme dneska na Borech, tak se dočkáme dalšího na Doubravce. Náklady na tuhle akci jsou 90 milionů korun, ale získali jsme 50 milionů korun z evropské dotace z programu ITI.
0: Na zámku v Lužanech u Přeštic na jižním Plzeňsku dnes budou předávat ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Toto české ocenění už 34 let udělují nadace Český literární fond spolu s nejstarší českou nadací s názvem Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Cenu dostávají autoři nejlepších původních vědeckých monografií, které vyšly v České republice v minulém kalendářním roce. Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost Pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Český rozhlas a server i rozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologie. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení, pokračuje Bašný.
3: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
0: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Sport. Nová sezóna fotbalové šance ligy se dnes rozlosovala i s Karvinou. Slezský klub se tak odvolal proti vyloučení ze soutěže za ovlivnění zápasů. Odvolací komise České fotbalové asociace se případem zabývá, ale zatím nerozhodla. První liga má zatím tradičních 16 účastníků. Pokud odvolací komise verdikt etické komise o vyloučení Karviné stvrdí, bude se nejvyšší soutěž hrát jen z 15 celky. Nová sezóna začne o víkendu 25. a 26. července.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, postupně přibývání kupovité oblačnosti a lokálně se objeví přeháňky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru. Večer srážky ustanou a bude se vyjasňovat. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia, na horách 24 až 27. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda dvou vozidel se stala v Plzni na silnici 20 u kruhového objezdu u Globusu. Místo je s opatrností průjezdné. Uvízlé nákladní auto komplikuje provoz na silnici 27 v Běšinech na Klatovsku u železničního viaduktu. Dejte tam pozor, na místě jsou hasiči, projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam. Třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy, když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očisťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc, to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a

0: zatím.
1: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemyslel, je, že ten případ vyřešíte. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak

0: jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, půjde to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější a naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
0: práce,
1: byla.
0: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečné papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci, no. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
0: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
0: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie a byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestné činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
0: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
0: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
0: jako
1: to
0: možný.
1: Je za chlap?
0: Takže
1: to
0: je, za je to jsou to náročné, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě. Je to úplně v pohodě. Někdy to děláte bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Teď on tady třeba někdy může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali a v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, které teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikdy neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po, já teď nevím po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, Borevítě, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde, pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jde furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí se to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se, nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšní. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už
2: ale
1: děláte něco jiného.
2: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále, takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec jsem měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že ho, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5. Takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku. A jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšipneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšipneu.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu stávkují. Rekonstrukce americké třídy v Plzni vstoupila do druhé etapy, přinese sebou další omezení dopravy. Projekty festivalu pouličního umění Vols se letos objeví i mimo Plzeň. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Hezké odpoledne, zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
2: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
1: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Druhou etapou pokračuje rekonstrukce americké třídy v Plzni, která sebou přináší rozšíření dopravních omezení. Jak město informuje na svých webových stránkách, zatím byl uzavřený úsek od křižovatek s ulicemi Gétova Jungmanova. Teď to bude ještě úsek mezi ulicemi Gétova v Šipce a částečně i úsek v Šipce Klatovská. Rekonstrukce americké třídy by měla skončit 11. srpna. Cílem úprav za necelých 36 milionů korun je podle informací města vytvořit přívětivější a bezpečnější prostor hlavně pro chodce. V Plzni začíná sedmý ročník festivalu pouličního umění Vols. Malby ve veřejném prostoru budou letos vytvářet umělci z Česka, Bulharska, Itálie, Německa a Srbska. Do tvorby se zapojí i plzeňské umělecké školy. Novinkou je, že festival přesáhne hranice města, říká vedoucí projektu Jan Štěpán.
3: Budou dvě realizace v menších městech v regionu. Jedna je v Dobřanech na tělocvičně a jedna je v takovém kulturním centru Plovárna Manětín, kde vlastně to bude taková kombinace barokního rázu města spojená se současným street artem a vlastně to bude hodně zajímavá fúze.
1: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požáru v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí také vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, kránu v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, hlavně v horských oblastech, lokální přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz na dálnici D5 mezi kilometry 94 až 100 ve směru na Rozvadov. Odstavný pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Třeba, že už několik dní zažíváme nefalšované letní tropy, až teprve dnešek, tedy 22. červen, je podle kalendáře prvním celým letním dnem. Budiš tedy léto a budiš i další vysílání rádia vašeho kraje. Krátce po půl třetí na vás čeká pravidelná pondělní rubrika Náš příběh, kde vám představíme ženu, která se říká Cykloradka. Nezapomeneme na rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty a už za pár minut seriál Co v učebnicích nebylo, tento krát na aktuální téma extrémní teploty. Tak je nadále příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lut se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří jezerní slať nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: jedna. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jméno osobnosti, která tentokrát bude hlavní postavou rubriky Náš příběh, většina z nás nejspíš uhodne. Je totiž už řadu let spojeno s cyklistikou a cyklistickou dopravou v Plzni. Víc za chvíli, teď jsou na řadě
1: tipy pro volný čas.
0: Festival Podzemna divadlo dnes uvádí poslední představení letošního roku. Ve velkém sále divadla J. Kátyla začíná v 19 hodin komedie Žáby s Ivanem Trojanem. Pražská konzervatoř uvádí operu belgického skladatele André Gretryho na motivy slavné pohádky Kráská zvíře. Začíná v 19 hodin na malé scéně divadla J. Kátyla v rámci muzikálového festivalu Na scénu. Na tanečně divadelní představení Kořeny budete vítáni v Totemu v Plzni Bolevci. Projekt skupiny Ženy kmene z plzeňského prostoru Spirála pojednává o cestách k našim kořenům. Obsahuje prvky folkloru, scénický tanec, zpěv, mluvené slovo a zahrnuje i lidská tajemství. Začíná se v 18 hodin. Plzeňský hudební klub Zachspab uvádí One Man Blues Band s názvem Belly Hole Freak. Začíná ve 20 hodin a vstupné je tam dobrovolné. Muzeum a galerie Severního Plzeňska Mariánské Týnice zase zve na tematickou přednášku z cyklu Zapoznáním baroka na téma čínské inspirace v barokném umění v podání synoložky a historičky umění Lucie Olivové. Začíná v 17 hodin ve státním okresním archivu Plzeň Sever v Plasích. No a do Klatov můžete zajít na tanec. Základní umělecká škola Josefa Kličky dnes uvede v 17.30 v divadle Klatovy přehlídku žáků tanečního oboru s názvem Tanec a hudba v srdci. Tolik naše dnešní tipy. No a teď už je na řadě Miroslav Žbirka. 22 dní.

0: Příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Zkušenosti týkající se cyklistické dopravy postupem let čerpala u nás i v zahraničí a prověřuje je vlastní praxí. Několik let byla součástí týmu Národního cyklokoordinátora. V současné době je cyklokoordinátorkou města Plzně. Do práce jezdí denně na kole v každém ročním období. Výjimkou jsou snad jen zimní dny s náledím. Příznivci cyklistiky ji znají jako cykloradku. Jmenuje se Radka Žáková. Poprvé na kole se rozjela jako všichni z nás, co by dítě. To ještě netušila, že kolo bude jejím osudem.
2: Bylo to, když mi bylo asi 5 let a od Ježíška jsem dostala kolo a na našem velkém dvorku jsem spolu se sousedem se učila jezdit na kole. Dědeček mě držel za sedlo a pak mě pustil a ono mi to jelo samotný a byl to strašně fajn pocit.
3: Přímo k životu na kole jste se ale dostala spíš už potom jako dospělá.
2: Ano, velké kolo jsem dostala v 15, chvíli jsem jezdila, pak to přerušila dcera, tam byla taky nějaká pauza, pak jsem jezdila chvíli s ní, to bylo asi nejkrásnější období, kdy jsem jí měla vepředu na sedátku a povídala jsem jí do ouška, co je vlevo, co je vpravo. Pak byla další pauza, kdy ona ještě neuměla jezdit na kole a pak jsme začali jezdit chvíli spolu a pak, když už byla větší, tak jsem začala jezdit s partou sama, a tak různě a v podstatě kolo se stalo běžnou součástí mého života.
3: Prostě kolo pro vás už není jenom rekreační a výletní záležitostí.
2: To určitě ne, kolo je součástí mého každodenního života. V podstatě opravdu velice málo kdy opouštím domov a není to na kole.
3: A jak to je, když jedete na nějakou společenskou akci, také na kole?
2: Většinou vyrážím normálně v botách na kramfleku, v sukni, společensky oblečená a většinou, pokud je to v Plzni, tak teda vyrážím spíš na svém skládacím promptnu, který pak složím a nechám ho někde v šatně, jako lidi nechávají své svršky.
3: Kromě toho, že jste cyklokoordinátorka, jste také cykloprůvodkyně. Vám se dokonale podařilo propojit svůj koníček s prací.
2: Vždycky mě bavilo poznávání a zjistila jsem, že kolo je na to úžasný prostředek, kterým se dostanete tam, kde se dostanete pěšky, téměř vždycky, a současně tam, kde byste se jinak dopravovali veřejnou dopravou nebo autem. Ale máte vždycky možnost zastavit tam tu věc, která vás zajímá, si prohlédnout. A to mě přivedlo k průvodcování.
3: Kde nejdál jste na kole byla?
2: Přiznám se, že nevím na kilometry, jestli to bylo dál na Korzice, v Provence, v Auvergne nebo v Českém Banátu v Rumunsku. Vím, kde jsem byla nejvýš. To bylo ve Švýcarsku nad Svatým Mořicem, kde z těch 1800 metrů jsem vyšlapala až do sedla, které mělo 2760 metrů.
3: A kam nejdál jste na kole dojela, řekněme za den?
2: V rámci akce Západočeským regionem za 17 hodin jsem ujela za ten den 256 kilometrů.
3: Pane jo. A kolik kol už jste měla a kolik jich máte v současné době?
2: No tak kolik jsem jich měla, to opravdu nevím. Teď jich mám aktuálně 5, ale v akci takzvaně jsou 3. Každé je na jiné použití. Jedno kolo je s rámem na míru, s výbavou na přání. To je kolo, na kterém jezdím ty delší trasy, výlety, na kterém cestuju i do zahraničí. Pak mám kolo do města. To je starší horské kolo, které jsem upravila jako městské nákladní kolo s košíkama. Na tom se běžně pohybuju po městě. A pak mám kolo, s kterým jezdím většinou na služební cesty, zpravidla mimo Plzeň, nebo když mě někdo potom veze autem. A to je skládací bromča, na kterém dojedu buď na nádraží, anebo k nějakému autu, složím, dám ho do kufru nebo do kupé a pokračuju dál jiným druhem dopravy. A tam zase kolo rozložím a pokračuju dál.
3: Z toho vašeho povídání úplně je cítit, že máte cyklistiku a kola v srdci. Kdybyste měla vybrat jeden jediný svůj úspěch spojený s kolem a s cyklistikou, co by to bylo?
2: Co se týče mě a mého fyzického výkonu, asi by to bylo těch 256 kilometrů za ten jeden den. To jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, a jsem ráda, že jsem to dokázala. A co se týče prosazování cyklistických záležitostí, tak tam je těch věcí víc, ale když to mám vzít suma sumárum, tak je to možná to, že jsem ukázala cestu k tomu, jak je kolo příjemné, užitečné současně spoustě lidí, kteří se mnou byli na různých výletech, většinou na cykloprohlídkách a kteří potom začali jezdit na kole pravidelně.
3: Má cykloradka ještě nějaký další cyklistický sen?
2: Těch snů by bylo víc. Každopádně hrozně ráda bych se třeba dostala ještě do nějakých vyšších hor a třeba je i přejela, ale to se obávám, že už se mi nesplní. Dřív jsem si říkala třeba přejet Andy, to by se mi hrozně líbilo, ale k tomu už se asi nedostanu.
3: Nikdy nevíte. O radce Žákové se říká, že má na každé noze přirostlý pedál. Ukažte.
2: No, zleva zprava.
3: Z Plzně, Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Ano, zase chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň budeme prodávat, kupovat, případně i vyměňovat. Svoje inzeráty voláte na číslo 221 554 222, jak je tady dobrým zvykem. Někdo už tam je, tak dobrý den.
4: Ano. Ano, to můžu inzerovat.
3: Posloucháme.
4: Ano, koupíme balíkový seno loňské. Třeba 120 balíky nebo i ty 150 větší, kdo by měl teda na prodej. A bylo by to na telefonním čísle 722 575 570. Dojedeme kamkoliv.
3: Já to číslo zopakuji, 722 575 570.
4: Ano, děkuji.
3: Není zač. Naschledanou. Teď jste na řadě vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prodala bych fošně lipový, bylo by to vhodné pro nějakého řezbáře nebo pro včelaře na rámečky, ale docela levně, a je to Domažlicko na telefonním čísle 722 818 808.
3: Takže jsem zapsal 722 818 808, ať to vyjde.
5: Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou, číslo 3 je u telefonu, dobrý den.
6: Jo, dobrý den. Já bych touto cestou chtěla prodat sekačku. Je to prostě sekačka, že má zavírá velkou plochu i boční sečení. A dále bychom prodali známky, prosím vás, roku 1890, různý, mám jich asi 3000. Dále bych prodala gramofonové desky, Beatles, populární hudbu velice levně na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923. Děkuji, nashledanou.
3: Nashledanou, a už je tady další účastník tržiště. Dobrý den.
7: Dobrý den. Já bych prodal bavonecké polní telefony hned k použití telefon 728 964 342 Mariánské Lázně.
3: 728 964 342, dva vojenské polní telefony, ano?
7: Ano, děkuju.
3: Není zač, nashledanou.
7: Nashledanou.
3: Kdo je tam dál? Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchač Svatovska. Měl bych zájem o koupě staré kamenné vodárny, jak bývala v Chlívu, takový to koryto na vodu, bylo to přesané z kamene, velice slušně bych ji zaplatil, kdyby byla zdravá, aspoň tak na 150 litrů. A posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, zopakuji kontakt 728 998 546. Mohou volat odkudkoliv. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou, to byl také poslední telefon v dnešním rozhlasovém tržišti. Mám tady ještě jednu nabídku. Postarám se o vaši zahradu. Jde o sekání trávy, o úpravu keřů a tují a jakékoliv práce spojené se zahradou. Kdo by měl zájem, ať volá na číslo 602 684 028 602 684 028. Další rozhlasové tržiště zase zítra odpoledne.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Přemoženská uzenina.
0: Nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: I dnes platí výstraha před silnými bouřkami. Tvořit se budou hlavně na jihozápadě Česka. Vláda nepočítá s tím, že by prezident Pavel jel na summit NATO do Ankary. Atlet David Bosák z horšovského Týna vybojoval na pražské olympiádě dětí a mládeže zlato. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Meteorologové rozšířili včerejší výstrahu před bouřkami i na dnešní odpoledne. Doprovázet je mají kroupy a silné nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Český hydrometeorologický ústav proto varuje před polámanými větvemi. Kvůli silným přívalovým dešťům se můžou rozvodňovat menší potoky a řeky. Nejvíc se budou bouřky tvořit v jihozápadní polovině Čech. S menší pravděpodobností se můžou objevovat i na Moravě a ve Slezsku. Klatovy připravují stavbu parkovacího domu. Postavit ho chtějí v sousedství kulturního domu na místě, kde teď lidé parkují, takzvaně na divoko. Město se vrátilo k vítěznému návrhu z architektonické soutěže v roce 2010. Rozhodne ale aktualizovaná cena, říká místostarosta Václav Chroust ODS.
5: Momentálně diskutujeme v podstatě cenové parametry s architekty, protože nyní, když vzali v úvahu ještě různé přeložky sítí, to, že bychom chtěli zvětšit kapacitu toho parkovacího domu, původní kapacita byla 130, takže teď se bavíme o 140, o 150 a hledáme tu cestu, jak dojít té správné ceny.
4: Prezident Petr Pavel nebude na červencovém summitu NATO reprezentovat Česko. Dnes o tom rozhodla vláda. Delegaci, která do Ankary pojede, bude předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO, ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle premiéra by na neformální setkání na summitu měli jít stejní lidé, kteří se budou účastnit formálních jednání. Babiš také znovu odmítl, že by tím omezoval prezidentovu povinnost reprezentovat zemi navenek. Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme.
0: Sport.
4: Atlet David Bosák z klubu Aktiv Sport Horšovský Týn vybojoval zlatou medaili ve vrhu koulí na olympiádě dětí a mládeže v Praze. 15-letý sportovec hodil 4-kilovou koulí do vzdálenosti 16 metrů a 87 centimetrů a překonal tak všech 15 zbývajících soupeřů ve své žákovské kategorii. Po závodě David Bosák řekl:
6: Já jsem hrozně nervózní, ale věděl jsem, že do toho prostě musím dát všechno a jít do toho naplno. Prostě už mi bylo jedno, jaký výkon, ale prostě jsem ho chtěl přehodit. Zítra jdu skákat do výšky a neočekávám od toho absolutně nic, musím to prostě jenom užít a prostě si to nějak užít a prostě to odskákat.
0: Počasí.
4: V noci bude polojasno až jasno, kránu v údolí ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, hlavně v horských oblastech, lokální přeháňky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Práce údržby omezují provoz na silnici 1/20 mezi Úněšovem a odbočkou na Nevřeni na severním Plzeňsku. Jeden jízdní pruh je tam uzavřený, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodina 5 minut pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. No a už za několik chvil na vás čekají sportovní minuty. To znamená, že se opět ohlédneme za úspěchy či neúspěchy západočeských sportovců o uplynulém víkendu. No a můžete si počkat i na soutěž. Tentokrát opět půjde o velice zajímavou audioknížku z produkce Českého rozhlasu a také radioservisu. Taky nadále zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Plzeň a

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Sportu zdar a Západočeskému zvláště. U dalšího vydání pořadu Sportovní minuty vás vítá Vladislav Janouškovec. Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Dvojzápas začne v červenci na hřišti severského celku. Odveta se bude hrát ve Štruncových sadech. Asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš mluví o odlišných podmínkách při dvojzápasu.
2: Myslím, že tam je polární deň, takže dlho tam bude svetlo, bude tam umelá tráva, takže na všetko sa budeme musieť pripraviť a samozrejme pár tréningov si dáme na to, aby sme si privykli na určitý povrch.
1: Největší atletický meeting na našem území Zlatá tretra nabídl výborný výkon výškaře Škody Plzeň Jana Štefely. Ten zdolal laťku ve výšce 227 cm a skončil na druhém místě kvůli horší bilanci pokusů za Metřičanem Portiem. Že na domácím meetingu nevyhrál, ho hodně mrzelo, i když si závod celkově pochvaloval.
3: Byl dobrý, opravdu jsem si to užil. Co se týče atmosféry, tak si myslím, že se bude mít co překonávat na dalších závodech. Tohle je hodně jako nasazená laťka vysoko, takže závod to byl superovej, ale troufám si říct, že možná nikdy mě nebolelo takhle prohrát než jako dneska. No, tu trofej jsem fakt chtěl, ještě ji nemám, takže zase budu muset rok čekat. No.
1: V Plzni byla slavnostně otevřena nová tribuna atletického stadionu na Skvrňanech startanovou dráhou do kopce. A nechyběla u toho ani česká reprezentantka Tereza Petržilková.
4: Já jsem nadšená, fakt jsem nadšená, mám obrovskou radost, když to vidím na vlastní oči a mohla jsem si to ošahat a všechno vidět teďkon v reálu, jak to vypadá, je to nádherný, nový, prostě fakt mám radost.
1: Těšíte se, že budete tady běhat za námi do kopce na tu novou tribunu nahoru až?
4: Jako určitě si ho dám, ale mně se třeba líbí hodně ta rovinka, která je pod ním, že je krásně vlastně schovaná, bude nádherně nasvícená i večer, takže v případě, kdy začne třeba poprchávat nebo něco, tak nemáme jenom tunel, ale můžeme se schovat i tady, takže to beru jako obrovský benefit a to určitě využijeme.
1: Na zrekonstruovaném stadionu proběhlo v neděli druhé kolo atletické extraligy družstev. Muži pořádající Škody obsadili pátou příčku, plzeňské ženy zvítězily. V dálce se blízkla osobním rekordem 639 cm dorostenka Kristýna Záhořová.
5: Já jsem nevěděla, co od sebe mám čekat, ale hned, když jsem se rozběhla, tak už jsem jako věděla, že běžím rychle a že by to mohlo padnout pak odraz, ale to všechno sedlo a myslím si, že jsem to ani možná nemohla udělat líp. No možná na konci trošku, ale jinak jsem spokojená.
0: Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Národní házenkáři Příchovic vybojovali třetí mistrovský titul v řadě. Po prohře v Ostravě doma dvakrát

0: náležitě užít, protože budete za odměnu.
1: Příchovice na jižním Plzeňsku mají nějakých 12 obyvatel a teď už se ale dá mluvit o tom, že to je hlavní město mužské národní házené, tak bude tahle dynastie podle Ondřeje Hošťálka pokračovat a jak dlouho to může ještě trvat, tahle ta euforie?
0: Přeci jenom nemládneme a nevydržíme věčně, ale ještě to chceme nějaký ten rok zkusit, bojovat o ty nejvyšší příčky, co dokážeme, ale ještě udělat nějaký úspěch a i když už by se to třeba náhodou nepovedlo, tak věřím, že jsme v republice zanechali jméno.
1: Tak běžte slavit, předpokládám, že zítra si berete v práci volno?
0: I v úterý.
1: I v úterý, protože oslavit zlatý hattrick, to se prostě musí.
0: Ano, přesně tak. Jdeme na to, čeká nás těžká práce.
2: V Ostravě začalo hokejbalové mistrovství světa. Češi chtějí po 15 letech opět vybojovat zlato. Na úvod přestříleli Finsko 8-6, poté si poradili s Kanadou poměrem 6-3. Oporou obrany je dobřanský kapitán Václav Šlehofer.
3: 15 let čekání je rozhodně dlouhá doba. Aktuálně nám došlo k velké změně v realizačním týmu, kdy se změnil komplet celý realizační tým. Buduje se tak po 8-9 letech něco nového a já čekám, že síla týmu je obrovská a pro tu zlatou medaili si konečně dokážeme dokráčet.
2: 30 let od svého založení oslavil o víkendu lukostřelecký klub Arkus Plzeň. V čele oddílu, který vychoval třeba mistryni světa Marii Horáčkovou, je od začátku její otec Zdeněk Horáček.
4: Jsou to emoce, protože těch 30 let uteklo jako voda, jak se říká. Byly to 30 let zážitků, radostných, někdy trochu bolestivých, ale zase tím, že máme tým a že jsme prostě tady parta, tak překonáváme překážky, nejenom ty sportovní, ty ostatní a je to úžasný a určitě věřím, že to pojede dál.
1: Jaké vlastně byly ty začátky před 30 lety?
4: Tak byly to začátky, kde já jsem opustil dnešní první LK Plzeň 1935 a založil jsem se třemi lidmi tento klub a za další měsíc už nás bylo 25 a začali jsme svůj strmou dráhu sportovní.
2: Tolik sportovní minuty s datem 21. června. Hezký zbytek nepřeje a od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Povídka na sobotu. Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 15 hodin a 26 minut, čas na naší dnešní odpolední soutěž. Už můžete volat na číslo 221 554 222. O co půjde? Výherce u mě bude mít CDčko, audioknížku s názvem Jako bychom dnes měli zemřít, což je drama života, kněžství a mučednické smrti čihošského faráře Josefa Toufara. Čtou David Matásek a Jana Franková. Tak kdo by si chtěl tenhle příběh znovu poslechnout, ať volá na číslo 221 554 222 právě v těchto chvílích. Uvidíme, uslyšíme, koho máme na telefonní lince právě teď. Tak halo, halo, kdo je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Pepa, dobrý den.
1: Pepo, zdravím. Říká vám něco čihočský zázrak? Pokud ne, já vám to řeknu. Ve dnech 11. až 25. prosince roku 1949 došlo v kostele v Čihošti k dosud nevysvětlenému pohybu kříže na hlavním oltáři. Událost vešla ve známost jako onen čihoštský zázrak a kněz Josef Toufar, který byl v té době čihoštským farářem, byl v souvislosti s vyšetřováním této události zatčen příslušníky STB a v důsledku brutálního zacházení během výslechu zemřel. O tom je právě to CDčko nebo to audioknížka, kterou můžete vyhrát. Ale já, Pepo, potřebuji slyšet, jestli náhodou nevíte, ve kterém kraji leží ta obec Čihošť. A dám vám dokonce i možnosti. Buď je to za A Královéhradecký kraj, za B kraj Vysočina, nebo za C Pardubický kraj. Pepo.
2: Já dám Cčko.
1: Říkáte Cčko, Pardubický kraj. Já říkám, dnes to, Pepo, bohužel nevyšlo. Tak snad někdy příště, nashledanou. Kdo je tam dál, zjistíme. Halo, halo, koho máme u telefonu? Dobrý den. Tak, teď nám to tam někdo položil, ale jdeme dál.
3: Tak. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Helena.
1: Heleno, tak Čihošť, Královéhradecký kraj a nebo kraj Vysočina?
3: Je to Vysočina, my tam máme odsud snachu,
1: tak to vím. Tak vy jste to měla jednoduché, ale přesto gratuluju.
3: Děkuju.
1: Ano, Čihošť je obec v okresu Havlíčkův Brod, kraje Vysočina, leží 7 kilometrů severovýchodně od Letče nad Sázavou, ale to vy asi víte.
3: Ano, ano, tak. Ale dřív jsem to taky neznala, až když vlastně jsme se takhle díky snaše seznámili s Vysočinou. Mm. Jinak jsem vůbec tam do té doby nikdy nebyla.
1: No a navíc teďka dostanete krásnou audioknížku, která vám celé to dění kolem čihoštského zázraku hodně přiblíží.
3: Bude to asi smutný čtení, že jo?
1: No poslouchání spíš.
3: Nebo poslouchání, no.
1: Heleno, ale určitě zajímavé. Takže já ještě jednou gratuluji, zůstaňte mi u telefonu.
3: Děkuju moc a přeju hezký den, naschledanou.

0: Proč mívají staří lidé větší uši a nos než ostatní?
1: Aby víc mohli poslouchat. Aby mohli dobře cítit. Jsem si myslela, že jim rostou i oči.
2: Protože už jsou hodně starý.
3: Aby vypadali jako dědeček.
4: Protože by neslyšeli.
5: Kdyby měli malý uši, tak by slyšeli špatně, protože tam mají chlupy. A roste jim nos, aby dobře čuchali úplně všechno.
6: Tak aby měli velký uši a velký nos.
7: Protože by byli pak moc velký.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Dobré odpoledne. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Policie hledá svědky včerejší nehody parašutistů v Rokycanech. Návrh české vlády o změně financování České televize a Českého rozhlasu pozorně sleduje Evropská komise. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Policie hledá svědky včerejší nehody čtyř parašutistů v Rokycanech. Havarovali v okolí koupaliště a Husových sadů zřejmě kvůli nepříznivému počasí. Pokračuje policejní mluvčí Barbora Kunešová.
3: Žádáme všechny, kteří tuto událost zahlédli, popřípadě ji mají zaznamenanou ať už na fotografiích či videu, nebo k ní mohou podat jakékoliv informace, aby se obrátili na policisty z územního odboru Rokycany, oddělení obecné kriminality, či se dostavili na nejbližší policejní služebnu nebo zavolali na tísňovou linku 158.
2: Jeden ze čtyř parašutistů je v plzeňské fakultní nemocnici v kritickém stavu, další dva jsou stabilizovaní. Dnes to řekla mluvčí nemocnice Lucie Bauerová. Čtvrtý zraněný je dál hospitalizovaný v Praze. Plzeň chce motivovat lidi k přihlášení se k trvalému pobytu ve městě, a to hlavně zlepšováním životního prostředí. Například v části Doubravka je trvale přihlášených 25 tisíc obyvatel. Celkově tam ale žije dalších 10 tisíc lidí. Plzeňský primátor Roman Zarazický z hnutí ANO vysvětluje, co by navýšení trvale žijících obyvatel ve městě pro Plzeň znamenalo.
4: Pro nás by to z hlediska rozpočtové určitě není určitě přinášelo zajímavý benefit. Existuje struktura v celém státě, kde se indexuje na jednoho obyvatele zhruba 20 tisíc korun, takže já myslím, že to by prostě posilovalo městský rozpočet a dostali bychom se samozřejmě o několik set milionů výše v těch vlastně příjmech.
2: V prvním letošním čtvrtletí žilo v Plzni přes 188 tisíc obyvatel. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Sport. Tenistka Linda Nosková je poprvé v kariéře v nejlepší desítce světového žebříčku. Na 10. místo se posunula po nedělním triumfu na turnaji v Berlíně. Osobní maximum si vylepšila i vítězka z Nottinghamu Marie Bousková, která je nově 22. Počasí. Zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, hlavně v horských oblastech lokální přehánky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojice, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor dejte na dálnici D5 mezi kilometry 114 až 112 ve směru na Plzeň. Kvůli práci údržby je tam uzavřený odstavný pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň a jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounar. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, já tě také zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, utyle, všecko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
5: Já to schrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
1: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pak, když k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kličkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mně několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče. Jo, a teďka já jsem ho neměl, čičal. A ona se lekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: A, samozřejmě, ano, ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je
1: od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: taky to možná,
0: ale
1: že
0: zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Minerálka, malý nákup, vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu úložného prostoru na skútru. A teď jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Co ty na to?
0: Moje první taneční by tu byly povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle ocitl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začali oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana. Moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzertoři nechodili, protože my jsme měli...
0: Jste to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčík člověče a ona z toho byla čtverilka. Mm-hmm. Víš, jako pohybově. Mm-hmm. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo odříhat, to je jedno. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, kdy jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil, to

0: a tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, jako tak to víš, jako vědět, takže jako, nějaký ten třes tam je, a spíš jako
1: už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, on má živá muzika, tak oni lidi opravdu na lese hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No, jasně.
0: A Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Ne, do kapes na džínách, jo, tak, a už to. A už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfr, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás ještě jednou. Zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Zdravím Dobré.
3: Ano.
5: Děkuju.
4: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
3: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne. Ano. Děkujeme pěkně, naslyšenou.

0: Ano.
1: Naschle. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava,
1: zdravím.
2: Stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
1: Děkuju.
2: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
1: díky.
2: Všeho.
1: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování, anebo si dáte Tomáše Depfra?
2: Dám si pana Vidru určitě.
1: Dobře, máte ho mít.
2: Mějte se hezky.
3: I vy, naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Magdaléna z Hradce Králové, zdravím
1: je. Hradec.
4: Vám krásný den a volím jedna.
3: Ano, a díky moc. Naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý den, tady dobrý Anna Písek, zdravím vás na oba
1: dobrý
5: dva
1: den,
5: a prosila bych pokračování.
1: No tak vidíte
3: máme
1: to.
3: Zapsáno, díky.
6: Vašek vede.
3: Vašek vede nad Tomášem. Oba byli humoriádníky zde
1: ano,
3: a někteří
1: ano.
3: Ještě jsou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
1: No děkujeme tak, děkujeme.
6: Myslíme, co je.
3: Brno taky, ano. Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
8: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla, i vašeho hosta.
1: Dobrý den.
8: A dávám Ačko.
3: Děkujeme
6: Ačko,
3: pěkně,
6: děkujeme.
3: Naslyšenou.
6: Děkujeme na kávu.
3: Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usekl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
1: Jo.
9: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr a dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký, který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Jóža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Jóža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si, bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Jóža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Jóža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Jóža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Jóža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl. Děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat, ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Zdravíme. Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že jo? To je taky no. Zpěvačka slavná.
3: No, dnes moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, ano. Že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet z Heidi Janku, taky tém režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapy.
3: Chlapci a chlapy.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo ano, o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. A vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct... Kdy se, prosím tě, vláda vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa. A teďka já jsem věděl,
1: to zůstalo
2: že to...
1: To tam.
2: A ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, vláda vrátí, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm. Ale vláda vrátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, let. Až to budou dávat, bylo nás šest, schválně, jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vláďa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobře. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounár?
2: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
1: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
2: Ne, to ne, ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha.
1: Aha, který má... toho si ho naveme?
2: Ano, to taky ne, ale to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
1: no,
2: že
1: takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
2: Ano, můžou určitě každopádně.
1: A kde to bude?
2: Je to prosím tě www.bílá-strašidlo-na-zámku.cz a tam si to všechno najdou.
1: Dobře.
2: Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 minut zámky.
1: My se vracíme na humoriada.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
2: Jo? Taky o tanci. Tak
1: humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
2: Jésky. Yes.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahlovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Dva. No, jsem chtěl říct i Slaňocha, ale to je Martin, že jo, vlastně.
3: Slaňoch, ježiš, to jo.
1: No.
2: A já jsem chtěl říct, že to je nějaká retro přilba, ne?
3: Co retro přilba?
1: Retro přilba na tom skutru.
3: Ne, to jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: No, jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
3: Tady je, já ji mám tady vedle
1: sebe. Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
3: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam uvidíte retro přilbu.
3: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
3: Jasné,
1: tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
3: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Haló.
4: Tady je Jirka Sencán, dobrý den, já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
4: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina, ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina, včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
4: Je co to si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No, tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
4: No, Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Tady je Vašek Drobůrka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
5: Já se velmi těším, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
5: Dobře. Vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
6: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař, zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
6: A dáme si... B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
7: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
8: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
7: Počkej, ty jsi někdy tančil?
8: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
7: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě ten festival, to byl festival o Volšovou nohu, ale nevadí.
8: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
7: Tomu všichni věříme.
8: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci.
7: Jo.
8: Pro pokročilé při diskotékách.
7: A co se tam prosím tě učí?
8: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
7: To všichni umíme.
8: Jo?
7: Smím prosit, milostivá paní?
8: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
7: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
8: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Hmm. Nebo šefe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
7: To, A co to je krmit uši?
8: Jakože jí budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nalíze jasný.
7: To je takové původní.
8: Ale šéfe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte ohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
7: Jo, ale proč?
8: Depeš, vole.
7: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
8: Na to já mám, šéfe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
7: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního
8: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
7: Vidíš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech.
8: Při čem?
7: Rituální. Ritus, to je...
8: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
7: Ne, to je něco jiného.
8: A Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavé, Petra Haničince.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály, a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou, ano, už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona až 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater. Ano, do Rimbavské soboty, Rimba, Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu, a tak tam jdeme aj za ňou, teda za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední rok.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno. Ano. Martine, bude to o tanci. Tím jsme začali, tím to taky zakončíme. No, tak Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví? To je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ane filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano, piškoty. To přesně. A filtry a šminky. A ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kdekdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost, vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aleš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aleš, pamatuj se.
4: Já vám dám rytmicky vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, jak toho bejt? Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Alois, nerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval. Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disc jockey.
5: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
5: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio poslouchej, musíme říct.
5: Ano,
1: do
5: poslouchej, rýmu. Proč ne? A každopádně hezký léto. Ano. S hezkýma písničkama a samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
5: Ahoj.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni bude nový paroplynový zdroj, teplárna už vybrala zhotovitele. Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. V Plzni vyroste nový paroplynový zdroj přibližně za 3 miliardy a 400 milionů korun. Projekt představuje poslední a největší krok v dekarbonizaci plzeňské teplárny, která přejde na zemní plyn, biomasu a výhledově na vodík. Uvedl to v tiskové zprávě generální ředitel teplárny Václav Pašek. Stavba by měla začít koncem letošního roku a zajistí je na klíč sdružení specializovaných dodavatelských firem. Nové zařízení má začít fungovat na začátku roku 2029. Projekt má zajistit stabilní a spolehlivé dodávky tepla do budoucna, zachování příznivé ceny tepla, výrazné snížení emisí a čistší ovzduší v Plzni. Nýrsko připraví rampu na náměstí k instalaci závlahového systému, a to nad rámec původního projektu. Rampa lemuje několika vchodový multifunkční dům a město teď dokončuje její rozsáhlou rekonstrukci. Ta zahrnuje i výsadbu zeleně a květin. Pokračuje starosta Miloslav Rubáš z Volby pro Nýrsko a spádové obce.
3: Bude přivedená voda v patě ty rampy s tím, že nějakou drobnou doinstalací by se tam zavlažování mohlo dodělat. Počítáme, že bychom k tomu i využili studnu, která tady na náměstí byla, tak bychom dokázali snad ji obnovit, aby jsme zase nezalivali tady v podstatě pitnou vodou, to by nebylo efektivní.
2: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
4: Důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
2: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dříve ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Maximální povolené ceny pohonných hmot se zítra změní o několik haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléřů, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiče v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů víc než dnes. Vláda chce ceny paliv regulovat zatím do konce června.
1: Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Proti rozhodnutí se bývalá světová šestka může odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až jasno, kránu v údolích pojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, a to hlavně v horských oblastech, lokální přeháňky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 25. Vítr povane slabý proměnlivý nebo severní k směru a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě osobní auta se srazila mezi obcemi Loza a Bučí na severním Plzeňsku. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Ano, je krátce po 5. hodině. Vítejte u událostí dne, tak jak je zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. Podíváme se na street artový festival Walls, který začal v Plzni. Slovo dostane historik Martin Lang, který navštívil nejvýchodnější cíp meziválečného Československa. A podíváme se také na jednu polozapomenutou památku v Plzni na Borech. Budeme volat meteorologům a samozřejmě se ptát, jak dlouho nás budou ještě sužovat tropická vedra.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. Jeden ze čtyř parašutistů, kteří v neděli v Rokycanech při tandemovém seskoku zřejmě kvůli náporu větru havarovali, je v plzeňské fakultní nemocnici v kritickém stavu. Stav dalších dvou je stabilizovaný. Dnes to řekla mluvčí nemocnice Lucie Bauerová. Čtvrtý zraněný zůstává hospitalizovaný v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Událost vyšetřuje policie jako podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Případem se zabývají také odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Druhou etapou pokračuje rekonstrukce americké třídy v Plzni, která sebou ode dneška přináší další dopravní omezení. Jak město informuje na svých webových stránkách, zatím byl zcela uzavřený jen úsek od křižovatek s ulicemi Gétova Jungmanova. Teď to bude ještě část mezi ulicemi Gétova a Všipce a částečně i úsek Všipce Klatovská. Rekonstrukce americké třídy by měla skončit 11. srpna. Cílem úprav za necelých 36 milionů korun je podle informací města vytvořit přívětivější a bezpečnější prostor hlavně pro chodce. Velkoformátové malby se v těchto dnech objeví v ulicích Plzně, v Dobřanech, ale také v Manětíně. V plzeňském kraji totiž začíná mezinárodní street artový festival Walls, a to ve svém už 7. ročníku. Jeho součástí bude i mezinárodní konference věnovaná street artu ve městech. Cíl této akce představuje programový ředitel organizace Depo 2015 Jan Štěpán.
3: Jedná se vlastně o velkoplošné malby a instalace ve městě s cílem oživit prostor.
2: Podrobněji se k tématu vrátíme v našem vysílání už za pár minut. Atlet David Bosák z klubu Aktiv Sport Horšovský Týn vybojoval zlatou medaili ve vrhu koulí na olympiádě dětí a mládeže v Praze. 15-letý sportovec hodil 16 metrů a 87 cm. Stříbrnou medaili vybojovala ve skoku vysokém Veronika Blašková z atletického klubu Škoda Plzeň. Stříbrnou medaili má ze šermu i Jana Marie Bromová z SKK Plzeň a bronzovou získala také za šerm Lenka Coufalová z plzeňské Lokomotivy. Plzeňský kraj je zatím se 4 medailemi na děleném 9. místě.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jste mohli před chvílí slyšet, sedmý ročník Mezinárodního street artového festivalu Walls přináší velkoformátové malby ve veřejném prostoru i mezinárodní konferenci věnovanou street artu ve městech. Detaily o tomhle festivalu natáčela kolegyně Anděla Blašková.
1: Povídám si s programovým ředitelem kulturní a kreativní zóny Depo 2015 Janem Štěpánem. Street artový festival Walls rozšiřuje své hranice. Novinkou letošního ročníku také právě rozšíření úspěšného projektu mimo

0: lidé umělce vidět tvořit?
1: Malba okolo Tyršovy základní školy v Černicích. Malba na vozovce nebo na komunikaci a dalších podobných místech pomáhá sklidňovat dopravu, pomáhá sklidňovat ten prostor, snaží se ho udělat bezpečnější pro ty děti, pro chodce, vracet město lidem, ne autům. Když jste zmínila realizace mimo Plzeň, tak jedno je na objektu tělocvičny v Dobřanech, kam přivezeme maďarského umělce, který si říká Fedhít. Druhá věc, která bude hodně výrazná, je realizace na plovárně Manětín. Tam přivezeme německou umělkyni, která si říká Bona Berlin. A její práce je teda hodně výrazná. Jsou to barevné takové jako plochy, masky. A vlastně v tom prostředí i plovárny, barokního místa, to bude fakt skvělý zásah a na to se těšíme.
0: Významným rozšířením programu letošního ročníku tak je také mezinárodní konference. Tato konference se uskuteční 25. června v areálu Depo 2015. Co bude obsahem té konference a pro koho je určená?
1: Zejména pro lidi, kteří chtějí v městech, ať velkých nebo malých, něco dělat. Je určená i municipalitám, úředníkům, kdo se do toho chce zapojit a neví jak, anebo už třeba street art dělá a chtěl by si rozšířit obzory, hranice. Jsem moc rád, že se povedlo udělat program s velice zajímavými řečníky z průřezově ze všech částí spektra, kdo o street artu ve městech rozhoduje. Ta konference není uzavřená jenom pro pozvané účastníky, ale určitě je možné se ještě na ní přihlásit a přijít se inspirovat, jak vytvořit nějaký prostor pro street art u sebe na dvorku.
0: Říká programový ředitel Depo 2015 Jan Štěpán. Street artový festival Walls startuje v našem regionu dnes a potrvá do 26. června. Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: počasí.
1: Ačkoliv astronomické léto začalo teprve včera, my už tady po několik dnů zažíváme docela slušné letní tropy. Jak to bude dál? To už je otázka pro Pavla Kopečka z Meteorologického ústavu. Přeji dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak co čekat v noci a hlavně co čekat zítra?
2: Tak během noci bude stávající oblačnost, která ještě trochu zlobí nad naším územím, tak jí bude ubývat. Kránu by se mohly ojediněle tvořit mlhy. Teploty budou poměrně příznivé, 18 až 15 stupňů a vítr bude mát jenom slabý, proměnlivý nebo bude klidno. No a během zítřka ráno budeme startovat s ojedinělými mlhami, jinak jasno, skoro jasno. Během poledne a odpoledne se pak bude opět tvořit bohatá kupovitá oblačnost a lokálně se opět mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky, a to zejména v horských oblastech a také ojediněle mohou být silné, podobně jako dnes. Teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů.
1: Tak 27 až 30, to se dá snést, řekl bych, ale zaslechl jsem, že by zase měly teploty jít nahoru, je to tak?
2: Tak vypadá to, že ano, že každým dnem budeme přikládat pod kotel minimálně po jednom stupni, takže ve středu 31, ve čtvrtek už to bude nejenom o jeden nebo o dva, ale o čtyři, takže 3 až do 34, pak 35, v sobotu možná 37.
1: Zastavte. Pavel Kopeček, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou, pěkný den.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň, novou knihu s názvem Podkarpatská Rus tehdy a dnes, aneb z Brd až na konec první republiky, vydává západočeský spisovatel, geolog a historik Martin Lang. Ten se svými spolupracovníky před časem podnikl expedici do nejvýchodnějšího cípu meziválečného Československa. A právě Martin Lang byl dnešním hostem Českého rozhlasu Plzni. Moderátorku Ivu Kokešovou kromě jiného zajímalo, co Martina Langa jakožto znalce historie bývalé podkarpatské Rusy nejvíc překvapilo na současném stavu této země.
1: Já jsem byl připraven na lecos teda. Ale když máte od dětství prostě zafixovaný nějaký obraz a vy přijedete na místo, no musí se člověk uvědomit, že uplynulo 80 let vlastně teda, že jo. Tak stejně prostě ten obraz se vám najednou totálně, ale totálně zbortí teda. Protože ono to vypadá samozřejmě úplně jinak. Protože můj otec opouštěl Podkarpatskou Rus v roce 1938, kdy vlastně jako syn českého úředníka byl prostě teda odsunut v té době. No a pak prostě ten vývoj šel úplně jinudy, než prostě za té první republiky. Důsledek toho vývoje, jak to vypadá dnes, je, řekl bych, prostě pro mě takový rozpačitý, protože je tam spousta kladného, ale také nesmírná spousta záporného. Protože já byl třeba překvapený z toho, kolik těch krásných věcí, které tam zavedla ta první republika a přivedla, je naprosto zničeno v troskách, anebo zapomenuto.
2: To jste všechno vyfotili?
1: To jsme všechno fotili. To jsme všechno fotili, samozřejmě do knížky se to všechno nevyšlo. Ale my jsme tehdy po návratu dělali takové turné přednáškové, kdy jsme prostě se snažili veřejnost s tím současným stavem, nejenom s tou historií, samozřejmě seznámit. A musím říci, že někdy prostě, jak bych to řekl, ten společenský vzestup sebou přináší taky negativa teda. To je třeba jaksi v rozměrech, hlavně tam dole u té jižní a jihovýchodní hranice, v rozměrech té nové výstavby. Jestli si třeba pamatujete výraz podnikatelské baroko tady u nás, no tak to byl slabý odvar proti tomu, co se odehrává tam, protože tam se staví třeba 20 pokojové paláce, někdy i více než jednopatrové. Pak ale zjistíte, že z celého tohle paláce se obývá jedna místnost, případně jedna slouží jako komora nebo skladiště.
2: A tenhle ten 20-pokojový palác je myšlen a stavěn jako rodinný dům?
1: Ano, to je jako rodinný dům. A když jsem si zjišťoval, proč to vlastně takhle budují, no tak odpověď byla, no ať sousedi vidí, že to taky máme. To tam prostě je v těch lidech. Ale pozor, tohle není jako novinka, to fanfaronství určité. To u těch Rumunů už bylo za té první republiky, je to zajímavé, ale odehrávalo se to v jiné rovině. Oni byli chudí, takže koupit si boty pro ně tenkrát, to byla jako věc, řekl bych, téměř nevídaná. Oni chodili radši bosí. A když si ty boty koupili, tak oni nosili kolem krku, aby si je nezničili zase. Ale pak přišel Baťa. A Baťa přišel se svými cenami těch slavných 99,90. Oni zjistili, že na to mají, ale oni, protože je nenosili, oni je nosili kolem krku, aby bylo vidět, že na ně mají, tak si kupovali co největší velikosti, protože toho bylo víc. A dneska to jako ty boty se přenesly do té výstavby. Den v kraji.

0: V našem dnešním vysílání jsme vám také představili jednu zajímavou ženu. Zkušenosti týkající se cyklistické dopravy postupem let čerpala u nás i v zahraničí a prověřuje je vlastní praxí. Několik let byla součástí týmu Národního cyklokoordinátora. V současné době je cyklokoordinátorkou města Plzně. Do práce jezdí denně na kole v každém ročním období. Výjimkou jsou snad jen zimní dny s náledím. Příznivci cyklistiky ji znají jako cykloradku. A jmenuje se Radka Žáková. Poprvé na kole se rozjela jako většina z nás, co by dítě. To ještě netušila, že kolo bude jejím osudem.
1: Bylo to, když mi bylo asi 5 let a od Ježíška jsem dostala kolo a na našem velkém dvorku jsem spolu se sousedem se učila jezdit na kole. Dědeček mě držel za sedlo. A pak mě pustil a ono mi to jelo samotný a byl to strašně fajn pocit.
2: Přímo k životu na kole jste se ale dostala spíš už potom jako dospělá.
1: Ano, velké kolo jsem dostala v 15, chvíli jsem jezdila, pak to přerušila dcera, tam byla taky nějaká pauza, pak jsem jezdila chvíli s ní, to bylo asi nejkrásnější období, kdy jsem jí měla vepředu na sedátku a povídala jsem jí do ouška, co je vlevo, co je vpravo. Pak byla další pauza, kdy ona ještě neuměla jezdit na kole a pak jsme začali jezdit chvíli spolu a pak, když už byla větší, tak jsem začala jezdit s partou sama a tak různě a v podstatě kolo se stalo běžnou součástí mého života.
2: Prostě kolo pro vás už není jenom rekreační a výletní záležitostí.
1: To určitě ne, kolo je součástí mého každodenního života. V podstatě opravdu velice málo kdy opouštím domov a není to na kole.
2: A jak to je, když jedete na nějakou společenskou akci, také na kole?
1: Většinou vyrážím normálně v botách na kramfleku, v sukni, společensky oblečená a většinou, pokud je to v Plzni, tak teda vyrážím spíš na svém skládacím promptnu, který pak složím a nechám ho někde v šatně, jako lidi nechávají své svršky.
2: Kromě toho, že jste cyklokoordinátorka, jste také cykloprůvodkyně. Vám se dokonale podařilo propojit svůj koníček s prací.
1: Vždycky mě bavilo poznávání a zjistila jsem, že kolo je na to úžasný prostředek, kterým se dostanete tam, kde se dostanete pěšky, téměř vždycky, a současně tam, kde byste se jinak dopravovali veřejnou dopravou nebo autem. Ale máte vždycky možnost zastavit tam tu věc, která vás zajímá, si prohlédnout. A to mě přivedlo k průvodcování.
2: Kde nejdál jste na kole byla?
1: Přiznám se, že nevím na kilometry, jestli to bylo dál na Korzice, v Provence, v Auvergne nebo v Českém Banátu v Rumunsku. Vím, kde jsem byla nejvýš. To bylo ve Švýcarsku nad Svatým Mořicem, kde z těch 1800 metrů jsem vyšlapala až do sedla, které mělo 2760 metrů.
2: A kam nejdál jste na kole dojela, řekněme za den?
1: V rámci akce Západočeským regionem za 17 hodin jsem ujela za ten den 256 kilometrů.
2: Pane jo. A kolik kol už jste měla a kolik jich máte v současné době?
1: No tak kolik jsem jich měla, to opravdu nevím. Teď jich mám aktuálně 5, ale v akci takzvaně jsou 3. Každé je na jiné použití. Jedno kolo je s rámem na míru, s výbavou na přání. To je kolo, na kterém jezdím ty delší trasy, výlety, na kterém cestuju i do zahraničí. Pak mám kolo do města. To je starší horské kolo, které jsem upravila jako městské nákladní kolo s košíkama. Na tom se běžně pohybuju po městě. A pak mám kolo, s kterým jezdím většinou na služební cesty, z pravidla mimo Plzeň, nebo když mě někdo potom veze autem. A to je skládací bromča, na kterém dojedu buď na nádraží, anebo k nějakému autu, složím, dám ho do kufru nebo do kupé a pokračuju dál jiným druhem dopravy. A tam zase kolo rozložím a pokračuju dál.
2: Z toho vašeho povídání úplně je cítit, že máte cyklistiku a kola v srdci. Kdybyste měla vybrat jeden jediný svůj úspěch spojený s kolem a s cyklistikou, co by to bylo?
1: Co se týče mě a mého fyzického výkonu, asi by to bylo těch 256 kilometrů za ten jeden den. To jsem si nebyla jistá, jestli to zvládnu, a jsem ráda, že jsem to dokázala. A co se týče prosazování cyklistických záležitostí, tak tam je těch věcí víc, ale když to mám vzít suma sumárum, tak je to možná to, že jsem ukázala cestu k tomu, jak je kolo příjemné, užitečné současně spoustě lidí, kteří se mnou byli na různých výletech, většinou na cykloprohlídkách a kteří potom začali jezdit na kole pravidelně.
2: Má cykloradka ještě nějaký další cyklistický sen?
1: Těch snů by bylo víc. Každopádně hrozně ráda bych se třeba dostala ještě do nějakých vyšších hor a třeba je i přejela, ale to se obávám, že už se mi nesplní. Dřív jsem si říkala třeba přejet Andy, to by se mi hrozně líbilo, ale k tomu už se asi nedostanu.
2: Nikdy nevíte. O radce Žákové se říká, že má na každé noze přirostlý pedál. Ukažte.
1: No, zleva zprava.
2: Z Plzně, Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: No a teď mám pro vás jednu plzeňskou zajímavost. V Plzni na Borech, totiž v blízkosti obchodního centra Luna, se nachází budova policie s dvoudílnou reliéfní keramickou stěnou. V objektu dřív bývala restaurace Sputnik a k ní patřila i dobová výzdoba. Toto umělecké dílo před více než půl stoletím vytvořil keramik František Pavlas. Od jehož narození letos uplynulo 95 let.
2: Díváme se na reliéf, který je monumentální i mezi okolními stavbami, což jsou věžáky, působí skutečně velkolepě.
3: Možná někdo tohle reliéfní stěnu zná pod přezdívkou složené kuželky.
2: Určitě některé ty dlaždice vlastně na sobě mají tvary, které by se za kuželky daly pokládat a možná to má právě vztah k té restauraci, která tady byla, taky celkově to vyznívá jako abstraktní výzdoba.
3: Reliéfní stěnu na policejní budově u Borského parku u Luny si prohlížíme s Lenkou Merglovou ze Západočeského muzea v Plzni. Pokud se jedná o materiál, je to šamot?
2: Ano, jsou to šamotové dlaždice a z největší pravděpodobností byly vypáleny v tom výrobním družstvu, kde Pavlas pracoval, a to bylo tady v Plzni na Košutce. Patřilo to pod Chodovy a je to šamot nejrůznějších přírodních zemitých barev. Nevydává to vůbec žádný zvuk. Tak to je potvrzení, že to není duté. By se to asi nezachovalo, kdyby to bylo duté.
3: Jak stojíme přímo u toho reliefu, je vidět, jak moc vysokánský opravdu je. Určitě několik metrů.
2: Přes 8 metrů, což člověk ani nevnímá, když stojí povzdálí. A šířka těch dvou tedy reliefů není stejná, řekla bych něco mezi 4-5 metry.
3: A tady dole, vpravo dole, vidím podpis autora.
2: Dílo je signováno i datováno, takže může každý si přečíst, že dílo vytvořil Pavlas v roce 75.
3: František Pavlas se narodil v roce 1931, takže dílo vytvořil ve 44 letech.
2: Vlastně vystudoval pedagogickou školu v Praze a pak jako umělec, výtvarník působil tedy na několika keramických působištích. Pracoval v Kožlanech u Kralovic a potom tedy v tom výrobním družstvu na Košutce, v té Chodovi. A tam vlastně jako mladý člověk po 20, mezi 25-30 lety vytvářel ještě s dalšími umělci a výtvarníky díla, která byla rozeseta po celé Plzni.
3: Ve kterém období svého života a tvorby František Pavlas přešel k abstrakci?
2: K abstrakci určitě přešel až v té druhé polovině 70. let. Socialistický realismus v 50. letech vyžadoval svoje a určitě se to vztahuje i k jeho potom mezinárodním působení, kdy velmi často byl zastoupen na mezinárodních výstavách v Itálii a samozřejmě na sympozích v Bechyni, která byla mezinárodní a ta účast měla velmi vysokou uměleckou úroveň.
3: Kde jinde v Plzni můžeme ještě díla Františka Pavlase nalézt, kde se s nimi můžeme setkat?
2: Těch děl v Plzni tehdy vznikala celá řada, protože od roku 1965 vznikl zákon, který dával za povinnost z každé stavby investorovi 1-4% využít na uměleckou výzdobu. Takže mezi lety 65 a dejme tomu 90-91 vznikala celá řada uměleckých děl, která doplňovala právě velké rozpočtové stavby. A každá ta stavba vlastně měla nějakou keramickou výzdobu. Určitě ještě zbývá několik, které si můžeme prohlédnout, ale většina z nich byla bohužel odstraněna. I když nepodléhali tomu vkusu toho socialistického realismu, byly, dejme tomu, abstraktní, tak stejně ta užitná hodnota prostě toho objektu se zdála těm novým uživatelům odůvodnitelná.
3: A není to škoda?
2: No za mě rozhodně to škoda je, protože když se podíváme tady na ten reliéf, není to jednolitý povrch, některé úseky jsou matné, některé jsou lesklé, vystupují z toho ty abstraktní tvary. Mně se to líbí a doufám, že tady vydrží.
3: Tvorba Františka Pavlase byla hodně rozsáhlá, on sám ji ale nijak nedokumentoval. V důsledku toho se ji pravděpodobně už nikdy nepodaří celou zmapovat. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Ano, stále posloucháte Český rozhlas Plzeň a pokud ho budete poslouchat i zítra, já vám řeknu, o čem to mimo jiné bude. Velké pozornosti se těší například americká studie, která naznačuje, že konzumace kávy a čaje snižuje riziko vzniku demence. V našem pravidelném pořadu Zdraví v cajku okomentuje zmíněnou studii doktor Miroslav Šuta. Používání angličtiny, práci s reálnými daty i týmovou spolupráci si v Plzni vyzkoušeli účastníci první české AI olympiády. Konala se na Západočeské univerzitě a v zítřejším vysílání vám přineseme podrobnosti. No a čekají vás samozřejmě i oblíbené hudební pořady, písničky na přání, jazykový koutek, soutěže a mnoho dalších zajímavostí. No a Roman Stupka vám i nadále přeje příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je 18 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Pennymarket dostal od České obchodní inspekce maximální možnou pokutu za nesprávně určované slevy. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přeháňky nebo bouřky teploty do 30 stupňů. Příjemný podvečer vám přeje Kateřina Jiřincová. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
3: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
4: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
3: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
5: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
3: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Obchodní řetězec Pennymarket dostal od České obchodní inspekce maximální pokutu 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila je pobočka ČOI v Plzni. Informaci o tom, že pokuta nabyla právní moci, dnes potvrdil ředitel inspektorátu pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč. Nejvyšší zákonnou sankci 5 milionů korun může inspekce uložit za předražené výrobky a za špatně vypočítané slevy. Mluvčí Pennymarketu Markéta Smutná sdělila, že rozhodnutí České obchodní inspekce bere řetězec na vědomí a uloženou pokutu uhradí. Plzeň připravuje proměnu přestupního terminálu v Zábělské ulici na Doubravce. Aktuálně se připravuje prováděcí dokumentace. Se samotnou stavbou chce město začít příští rok na jaře, říká náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar z hnutí STAN.
6: Odstranění těch stávajících staveb a doplnění nových, vznikne tam kavárna, vznikne tam nové zázemí pro řidiče, taky nabíjecí prostor pro nabíjecí trolejbusy. Zkrátka moderní terminál podobného typu, jako máme dneska na Borech, tak se dočkáme dalšího na Doubravce. Náklady na tuhle akci jsou 90 milionů korun, ale získali jsme 50 milionů korun z evropské dotace z programu ITI.
1: Plzeňský Prazdroj otevře poprvé na celé prázdniny svoji bednárnu na výrobu a opravy dřevěných sudů a kádí. Speciální komentované prohlídky budou v červenci a v srpnu každý čtvrtek a pátek od 10 hodin. Návštěvníky zavedou mezi dubové ležáky a do historických pivovarských sklepů. Řekl to mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář s tím, že lidé budou mít jedinečnou příležitost setkat se s bednářským řemeslem, protože plzeňský pivovar je jedním z posledních na světě, který má svoji partu bednářů.
2: Sport.
1: Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slávie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu zatím figuruje i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasu.
2: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, kránu v údolích ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, a to hlavně v horských oblastech, lokální přeháňky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojce, tady střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehodu dvou vozidel došetřují policisté na severním Plzeňsku mezi obcemi Loza a Bučí. Místem s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Krásný a klidný poslech dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Skladatel Jaroslav Jankovec je považován za jednoho ze zakladatelů české lidové operety. Jeho optimismem nabité skladby nás provedou dnešním pořadem. První písnička, kterou si dnes poslechneme, bude polka Když jaro zaťuká z Jankovcovy operety Brandejští dragouni. Text k ní dodal Jarka Motl a zahraje nám ji Vejvodova kapela se solisty Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou.

Jaroslav Jankovec se narodil 26. dubna 1896 v Malenicích nad Volyňkou. Jeho tatínek byl řídící učitel, ale hlavně vyhlášený vesnický muzikant, který svého hudebně nadaného syna postupně učil na všechny dostupné hudební nástroje. Brzy na to začal Jaroslav Jankovec hrát v kapele svého otce při různých zábavách, posvíceních, svatbách, kde postupně sbíral zkušenosti do svého budoucího hudebního počínání. Jankovcovu ohnivou polku, někdy zjednodušeně pojmenovanou jako Hoří, nám zaspívají Karel Zelníček a Eva Veškrnová za doprovodu orchestru Studio Brno řízeným Milošem Machkem.

Jaroslav Jankovec absolvoval českobudějovickou reálku a poté 2 roky studoval na Vysokém učení strojním a technickém v Praze. V roce 1915 však přešel na pražskou konzervatoř, kde studoval varhany mimo jiné ve třídě klatovského rodáka Josefa Kličky a jeho učitelem skladby byl Jaroslav Křička. Valčík Houbidy Hou z operety Láska její výsosti si poslechneme v podání starobrněnské dvanáctky řízené Josefem Růžičkou a zpěváků Milana Horského a Evy Veškrnové.

Za studií na Pražské konzervatoři se Jaroslav Jankovec stal členem Spolku českého herectva a přivydělával si coby klavírista doprovázející němé filmy. Stal se také korepetitorem Kočovného divadla, se kterým vystupoval například i v Maďarsku. V roce 1920 se stal uměleckým šéfem a dirigentem Smíchovské arény a v roce 1923 zde uvedl svoji první operetu Adamité v Ostende. V letech 1935 až 1938 dirigoval ve Švandově divadle a poté v Tylově divadle v Nuslích, což je dnešní divadlo na Fidlovačce. Asi nejslavnější skladbou Jaroslava Jankovce je polka na text Jarky Motla a Karla Melíška Hezky od podlahy. S 12. Plzeň, dechovkou plzeňské konzervatoře, řízené Jindřichem Kolářem, vám ji zaspívá Bára Břečková a Moje maličko.

V roce 1928 si Jaroslav Jankovec vzal za manželku Marii Kosprdovou. Jejich manželství bohužel zůstalo bezdětné, ovšem Marie Jaroslava prý natolik milovala, že mu při jeho hudebních vystoupeních dokonce nosila i harmoniku. Celý svůj život společně prožili ve vile v pražské Chuchli, přímo naproti slavnému koňskému závodišti, kde si mohl Jaroslav Jankovec užívat svoji celoživotní lásku, kterou choval ke všem zvířátkům. Tango Tvůj tichý pláč z operety Děvče z přístavu si poslechneme od tenoristy Jana Ješka, kterého doprovodí studiový orchestr Zoltána Lišky. Text k celé operetě napsali Vilda Sýkora a Josef Chlumecký.

Jaroslav Jankovec napsal za svůj život přes 60 lidových operet a společně s autory Járou Benešem a Josefem Stelipským je považován za zakladatele české prvorepublikové operety. Jeho díla byla natolik úspěšná, že některá se hrála i na zahraničních podiích. Kromě operet psal i samostatné skladby nebo také scénickou hudbu k varietním výstupům. Zpěváci Pavel Beneš a Pavel Zelníček nám zaspívají polku Pojď holka, křídlovka zpívá s textem Františka Voborského. Hraje dechovka Pavla Trnky.

Srdce Jaroslava Jankovce dotlouklo 6. září v roce 1961. Jeho skladby dnes již dechové kapely do svých repertoárů v podstatě nezařazují a jak jsme se, věřím, dnes přesvědčili, je to veliká škoda. Řízná polka, když na sále spustí basa v podání Josefa Zímy, nám udělá tečku za dnešním vzpomínáním na velkého českého lidového skladatele Jaroslava Jankovce. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Krásný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se právě rozeznívají tóny chodské dudácké muziky, konkrétně té z Mrákova. A právě tam na Dolní Chodsko se dnes vypravíme. Řeč dnes bude o půvabných výšivkách, které zdobí zdejší mužské kroje, respektive některé z krojových součástek. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

0: tak tedy mužskému lidovému oděvu dolního chocka se dnes budeme věnovat. I když je třeba hned na úvod říci, že mužský kroj na chocku prošel vlastně opačným vývojem než ženský. Zatímco se ženský kroj od konce 19. století zdokonaloval, mužský pozvolna zanikal a pánové začali oblékat civilní oblečení a zachovávali jen původní bílou vyšívanou košili. Přesto mužský kroj na chocku můžeme obdivovat dodnes, hlavně u členů folklorních souborů. Na dolním chocku třeba chockého souboru Mrákov, který nám také dnes hraje. Mužský kroj se na dolním a horním chocku střihem a složením vlastně nijak výrazněji neliší. Ovšem hlavní rozdíl je právě ve výšivkách, které na horním chocku chybí.
1: A já mám chalupku na zeleným důbku, je celá od větru vafukaná. A slihy se napiju, já si jí

muziky, hrajte nám, já ještě krýcár mám a slího ho nestrhatím, já vám ho dám. Muziky od stola, zahrajte dokola, dívčátka by rádi tancovali. Hora triadada, hora triadada, fidli, fidli, fidli, fidli.

Mužskému kroji na Chodsku, tedy konkrétně na Dolním Chodsku a hlavně krásným ručním výšivkám se věnujeme v dnešním špalíčku. Ale ještě než se dostaneme k barevným, které zdobí vesty a další součástky, zastavme se ještě u bílé plátěné košile. Tu totiž také zdobí bohatá ruční bílá výšivka, konkrétně na límečku, rukávech a hlavně náprsence se sámky. Tam bývají výšivky geometrickými a rostlinnými ornamenty. Náprsenka bývá zdobená takzvanými pavoučky, prolamováním, mřížkami, obšívanými dírkami a podobně. Je to velká krása a nutno smeknout před pečlivou a trpělivou prací těch, kteří ji dokáží vytvořit.

Když jsem koval koníčky, bul jsem mu svý hančičky, nechtíla mě demu puhustit, až neburu hvězdičky. Nechtíla mě demu puhustit, až neburu hvězdičky. Poj, hančičko, poj ke mně, pěkně si husteleme, dám peřinku pod hlavinku, z druhu se přikryjeme. Dám

Jasně z rána ustává, jenom jak se rozední. Časně z rána ustává, jenom jak se rozední. Jezdičky už

dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu Plzeň se touláme po Dolním Chocku a povídáme si o zdejším mužském kroji, konkrétně o krásných ručních výšivkách. Ty barevné, které okamžitě upoutají pozornost, zdobí vesty, kazajky a kabáty z tmavě modrého sukna. Bohaté barevné výšivky jsou hlavně rostlinných ornamentů a zdobí límec, kapsy a zadní šůzky. Vyšité jsou i ozdobné dírky u knoflíků. Podle odborníků na lidové kroje jsou prý chocké barevné výšivky nejpestřejšími výšivkami na českých soukených krojových součástkách. A ještě poznámka. Mužská vesta se zapínala dole jen na 2 až 3 knoflíky, aby byla vidět také krásná vyšívaná košile.

vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný výšivkám na mužských krojích z Dolního Chocka, které jsou výraznou a překrásnou ozdobou, obdivuhodnou ruční prací. A když je řeč o výšivkách, připomenout tady musíme také významné švadleny a vyšívačky sestry Bílkovy z Mrákova. Ty měly vytříbený cit právě na kroj Dolního Chocka a svého času se prý právě k nim chodilo na radu a pro vzory. A vlastně se na jejich odkaz navazuje i dodnes, i když každá vyšívačka má pochopitelně vlastní ráz výšivky. A tady už se pro dnešek rozloučíme. Krásný večer vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vedle kulturního domu v Klatovech by měl stát parkovací dům. Hlávkova nadace ocenila nejlepší loňské vědecké publikace. A zítra bude polojasno nebo skoro jasno, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 30 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Klatovy připravují stavbu parkovacího domu. Postavit ho chtějí v sousedství kulturního domu na místě, kde teď lidé parkují takzvaně na divoko. Město se vrátilo k vítěznému návrhu z architektonické soutěže z roku 2010. Rozhodne ale aktualizovaná cena, říká místostarosta Václav Chroust z ODS.
2: Momentálně diskutujeme v podstatě cenové parametry s architekty, protože nyní, když vzali v úvahu ještě různé přeložky sítí, to, že bychom chtěli zvětšit kapacitu toho parkovacího domu, původní kapacita byla 130, takže teď se bavíme o 140, o 150 a hledáme tu cestu, jak dojít té správné ceny.
1: Na zámku v Lužanech na Plzeňsku se dnes předávaly prestižní ceny Josefa Hlávky za nejlepší vědeckou a odbornou literaturu loňského roku. Tradiční ocenění udělované nadacemi Český literární fond a nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových se letos rozdávalo už po 24. V kategorii společenských věd porota vybrala dvoudílnou monografii o malíři Vojtěchu Hynajsovi od historičky umění Marie Mžikové. Nejlepší publikací v oboru věd a neživé, o neživé přírodě se stala kniha Paleolit zemí, na které pracoval tým Jiřího a Svobody. Mezi vědami o živé přírodě pak uspělo dílo autorů Pavla Hradila a Miroslava Sourala, které detailně popisuje chemické látky a jejich biologické účinky. Ocenění získala také publikace z oboru dětské gastroenterologie. Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu platců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Sport. Tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbournu Britku Kligmenovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, kránu v údolích pojedinělé mlhy. Nejnižší teploty 18 až 15 stupňů. A zítra čekejte polojasno nebo skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti, hlavně v horských oblastech lokální přeháňky nebo bouřky, které můžou být výjimečně i silné. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů Celsia, na horách 23 až 26. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů a v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, během dne dobré, aby jo na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 107. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na ostrov u Stříbra. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní, nesu vám psaní. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Napsal nám posluchač, jestli může položit následující dotaz. On píše, dovolte mě položit následující dotaz, tak pěkně zdvořile. Pan Zdeněk, Ježek z Dolní Čermné, zdravíme. Podle jakého vzoru se má správně skloňovat slovo městys? Já bych se přikláněl k hradu, ale ono se to skloňuje spíš podle stroje. Proč? A v sedmém pádu množného čísla má být měkké i nebo tvrdé i. Děkuji za odpověď. Tak pane Ježku, paní magistra je nejpovolenější, aby odpověděla. Městys.
2: Široko daleko nejpovolenější.
1: Tak řekněme si ty dvě varianty.
2: Můžeme to v rychlosti vyskloňovat a rovnou tedy řekněme, že obě varianty jsou možné. Můžeme skloňovat buď podle hradu nebo podle stroje, je to jedno. Můžeme si skutečně vybrat, takže ty tvary jsou městys bez městyse nebo bez městysu, k městysi nebo městysu. Mm-hmm. Vidím městys, šestý pád o městysi nebo městysu, sedmý pád s městysem. A v tom množném čísle zase paralelně tvary buď podle měkkého vzoru nebo tvrdého, neboli odpověď na tu koncovku v sedmém pádu s těmi městy si, tam můžeme napsat buď měkké i nebo tvrdé i, vždycky to bude správně.
1: Městy si, městy jsou, městy se. A jestli pak víme, co to je vůbec ten městys, vidíte?
2: No, definice, která je ve slovníku spisovné češtiny, je podle mého názoru velmi...
1: šalamounská.
2: Tak, je to totiž obec větší než vesnice a menší než město.
1: No, lépe to říct nešlo.
2: Možná ještě drobnost... Jestli máme čas, pan Ježek se také ptal, proč jsem v některém z minulých pořadů řekla všechna místa a pak jsem řekla, že vybereme některé, že tam mělo být některá.
1: No to jste udělala chybu.
2: Udělala jsem chybu, no. A on napsal velice krásně a vnímavě, jestli by nebylo správnější říct některá. A tak já bych mu na to chtěla říct, že ano, že by to správně mělo být, ta shoda s tím podstatným jménem středního rodu v množném čísle, ale že jsem tedy v praxi, aniž bych si to uvědomila, předvedla ten obecný trend v mluvené češtině, který se dostává i do té psané podoby dnes už často, kdy nějak zanedbáváme tu zvláštní schodu u podstatných jmen středního rodu a dáváme tam automaticky koncovku pro ženský rod.
1: Tak, ty kuřata.
2: Je to
1: prostě
2: taková...
1: špatně, tak.
2: Je to špatně, ale je to tendence, jestli tady budeme ještě za 20-30 let, pravděpodobně už nebude nutné říkat, co je správnější a bude to platit obojí.
1: No, vy jste si to prostě neuvědomila a já to záměrně nevystřihl, abych ukázal, že jste taky jenom člověk, Dagmar Magincová.
2: Děkuji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 desetiny stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 desetin stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 desetin stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 desetiny stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 desetiny stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 2 desetiny stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se ozývají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, to se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičko, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhé rádo, než odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho. A já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní poslucháč, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje. Jo? A byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný. Jo? A nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál. No.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholitý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo. Jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce. Já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný. No. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce je, to jsem poznával postupně, protože vlastně když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti, takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená, nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončíte jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celý to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a

0: Hornici. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25, 26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55. No.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
0: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, jak když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
0: Jo, vy dostanete nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako koukal, jako vůbec to, jak jestli je to
1: co
0: jako
1: to
0: možný.
1: Je za chlap?
0: Takže
1: to je, za chlapka?
0: Je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit vždycky, tam ty média byly. A tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní. Takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
0: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: úplně... Abstinující policista.
0: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, které mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohle to zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přisměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě je to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. Říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už podruhé nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začíná počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak se sedněte vedle. A oba dva se počítali, v tom jste přišli. No. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba. No. A z vražd mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno. A ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím po jaký době, dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde, pak teprve vylez, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitnete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v base, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říkám, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako jdu furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde. Jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven tak, a trošku se jako uvolnit malinko?
2: Tak já už teďka pracuji trošku jinak,
1: už ale děláte něco jiného,
2: asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat. Pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme. Krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám a nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamaráde, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, měli jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
2: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
2: Naschledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je i oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších pět let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

0: Bílou řívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě.
1: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm.

0: take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej, chlapče můj, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal. Náboje v pásu doplnil, kolty do pouzdra si dal. Vlasy lesklý pomádou, měl černý jako pech. A máma za ním volala, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech. Dveře báru rozkopnul, hned cítil si jak chlap. Hej, dalej whisky, poručil a pěstí ostu třáp. Když na ex sklenku otočil, jen sotva chytal dech. A v uších zjel mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smíchy řval. Řekl barmane, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: šátek povolil, byl jí naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Jeno z kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku. Znám,

Babi Daněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam s Týna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každej člověk jiný výraz má.

Jeden říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má. Sám se ale hodně dlouho snaží, ale zlato pořád někdo jiný má.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a jsme tu. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. He, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden. Dva. Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No, já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No, tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáleží.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak, jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mrač na kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš, prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: bylo hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci.
2: Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle i Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl tramvaj?

0: A s kým?
1: S váma bych jel.
0: No, děkuju.
2: A ty?
3: Já bych nejel ani s váma.
0: A ty?
4: Tři kočky.
0: Sebou?
4: Jo.
0: Jaký?
4: Blond.
0: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
4: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už čtvrtý nebo pátý rok slibovaná naše hra.
0: Čtvrtý rok? Já to znám osmý rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
1: No jo, jo, jo, já myslím, že jo.
0: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
1: A schválně.
0: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
3: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
2: Někdo je
3: šťastný. Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
0: Ne, to ne, jsou tady dámy.
3: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
1: Ale, ale. On je šťastný?
0: Když zalévá kytky.
1: No, no.
0: A Šlitr, když zalévá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
4: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
0: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
1: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svém divadle, protože jsem vždycky hrál na svém divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám ji snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych ji tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím, Verich říkal, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha, je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. To je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jako by von jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.

0: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
1: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka a zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
0: A jak jste adresoval? Který pes?
1: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
0: No.
1: A psal jsem text Hav, hav, hav, tvůj Miroslav.
0: Ano. No. Ano, ano, to se pamatuju.
1: No.
0: A on si to přečet a neříkal nic.
1: Neříkal nic. Ne.
0: On čet denně noviny.
1: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
2: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok, schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. To já odmíkám a už je to doma.
0: Schlitter, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: No to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy zholí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak... Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
2: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo? Na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo. Ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta. V 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede. Ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky. A z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
3: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3, 4.

Gracias. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu.

Co jsem měl dnes k obědu? Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na bráchu. Jestli

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete zaslyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením. Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel. To stačí, myslím. Jako ono těch melodí, nebo pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na... No ono by to šlo vlastně na všechny výstroj teď... melodie, že jo?
1: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, za to, no co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
1: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
1: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to hlavní.
2: Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To je byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a pejchat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahler, prosím vás, stojí na to. Chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

orange, sec, nous, ouch. Babadada, bado, von, kum, da, genet, ouchi. J'aime mes nous, nous. Ach, bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli. Tak já to zpívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš, a no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: jsem... Já jsem tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, že to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: On dvěkrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
3: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svýmu konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten
1: automaticky už, ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme no, někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

ani jednou nezachmuří. Přestože kolem padnou

prdeli posvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti, no nedivte se prosím vás, v takový krásný společnosti.

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný v společnosti.
1: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a ne vždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Vítá vás noční linka Jarka Barbuříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jarko. Tady Jarča z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, protože nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40 pravnoučat.
0: Teď jsem to chtěla říct, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetnená rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano. Že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete
1: hodně.
0: Takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli
1: častěji. No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo. Netež děti jedna ve Frýdlantě, ta už má i vnoučata. Takže pak má druhá netež taky 2 děti. Třetí netež už má 3 děti
0: dobře,
1: a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší,
0: hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradce nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, prostě jsme, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na semestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až no. idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vysílačka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibor, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějaké extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, napřed to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti 3 a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzík pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byli, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít 3 děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze. Ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co se narodil tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: Jo, to je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám 5 vnoučat, je to 5 chlapců, dcera má ty 3 chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil.
1: Loučím. Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten...

0: jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí, a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
1: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý let.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v Noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedený a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No, každý byl jiný, že jo?
0: No,
1: prostě.
0: A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No, tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly. A prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme, jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měly holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli s manželem, ta měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: No tak
0: jednu.
1: To víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známé lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracujou, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci, takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: Teď... A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve zdraví.
1: Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě, já jsem si dala nějak hlas dost.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tři sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli po vojensky předávala služba, prostě nádobí muselo být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačnu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to o to, že jo, takový křik, mezi náma, jako sestrama. No, a potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak, tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády, nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme si ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku, a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17 a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkovic a on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo, takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no. Že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaké recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaní, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře, tak, jsou z toho, tak mám z toho radost.
0: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon, jste úžasná, jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli, říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je tak skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli, to je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku. Jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi, jakože někdo to
1: no, protože třeba
0: negativně, že jste někomu pomohli?
1: Chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl jakoby, ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom s ní si povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no. To víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidí do talíře, že jo, no, takže.
0: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda tím, čím no, jste si prošli. A musíme končit, ale jenom prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
1: Ona?
0: No.
1: Oni už ne, ta maminka s tou se vůbec nebaví. Protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. On fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti na, třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřáli. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný. A zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsou také šťastný.
0: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
1: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, jedna zemřela, ta byla o rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru jsem měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mě už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem měl, teda já neměl jednu mámu, já měl dvě.
0: Mm-hmm.
1: Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ona to byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 do holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: No, 6 dětí mám, jsou to samý kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat.
1: No.
0: Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům. A když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mám. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla čtvrtý. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabíjet. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím. Aha. Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak no. O to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říkám, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy, je? A teď no, se vám to v dobrém no, všechno
1: říkám,
0: vrací.
1: Že jsem vodila oplácí. Vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Dobře. Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct. No. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vznikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Já jsem vám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Aha. Jedno za
1: paní Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkáte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já
1: bylo 7?
2: Jako nedokážu, protože já jako se nepohyblila. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to dala na málo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme k sobě docela dobrý vztah, jo. No, tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, jo.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence. Jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie? Jo. Do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jak je to vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povědět.
0: Aha. Tak to obzvlášť,
1: co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, bych to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někdy trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někdy to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo. Jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme.
0: Dobře. Tak... Vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta? Jak to bylo?
1: Hlejte, asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád

0: že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samý odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo, to prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty, nebo jak se chovají, jo, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
1: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom si měli o čem vyprávět, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
0: Dobrá, tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
1: Tak to máme radost.
0: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
1: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po dvou letech, tak to už jsi byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli čtyři generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli čtyři generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch čtyřech, prababička, babička, manželka a dcera. To byly čtyři generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly, nebo takhle. My jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchána, tchyni, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám, ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch čtyři generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a tři vnuci. Takže jsme tady raz, dva, tři generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Říkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový kladci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové,
0: tak vznikne nějaká, nevím, třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, tři generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, jak to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli tři generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, no tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedy, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už jenom to, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití tří generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, no, to je prostě, oni mají svůj.
0: Mají svůj hlavu, no.
1: Ano, já jim říkám, vy tady bydlíte jak v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba v plotě, teď si uvadím jako příklad nějaký, v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku, to je třecí plocha.
0: To je stěná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití tří generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval nebo fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činama, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička pohlídat. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Oline, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer, ať je doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně, budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos 100 roků v říjnu a maminka teda 95. A maminka teda umřela před 2 rokem. S bratrem se nestýkám, protože se mnou není od pohřbu maminky. Takže takhle. A on měl manželku, která mu zemřela. A já jsem ho vedla domácnost 5 roků, no a potom si někoho našela. A už to bylo zle. Do všeho mluvila paní. A takže jsem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky, mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
0: A máte je blízko?
1: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme. Všichni dohromady.
0: Těch 20 kilometrů, to je fajn, když potřebujete, tak se vidíte. A
1: oni, když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci A trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat. Ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
0: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
1: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je Noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tež. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili 3 sourozenci. Bratr byl 2letý a my jsme se po 2 letech narodili mamince a byli jsme 2 dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdybychom si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má 2 kluci a já mám 2 kluci taky. A máme, 2 kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna mladšího, mám malý děti. Teď půjde holčička do školy a chlapec půjde příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takovej miláček celý ty rodiny, když si vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40-letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám dennodenně. Prostě je to moje polovička. Je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Dennodenně třeba i v Liberci se sázíme. Ale jo, bohužel brzy ten odešel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě, takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, to obou stranu.
1: Opravdu, a
0: řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byli narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to... Jo. A teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju. Jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně 2x tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle příjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo. Já moji sestru miluju a myslím, že ona mě. A teď, co odešel manžel, tak to jako vůbec je takový. Že ona mě hodně jako pomáhá. Psychicky. Psychicky mě pomáhá. No.
0: Ano.
1: Tak jo.
0: Zmíní to krásně, Lenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace není taková hezká celkem.
0: Budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého
1: taky.
0: Rozhlasu.
1: A klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

zvinit tiše sténa, Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit dále.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla. To bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že ho pak jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už měli v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice po mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, pak mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovém baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil do divadla Buriana, když jsem šel k tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, nezlob se, Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska jemu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti, na tom E.F. Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmarja, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak se, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten Dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou. Tam jsme chytli, to byl šofér, který ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam a teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za to vypil pivo, a tak panstvo nastupujeme, hraďte prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že a tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště, jedno se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš Porášek, nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli, jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal řvát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takovéhle zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

Jsme měli několik autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš kras. Já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný lavice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 tisíc, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti a nebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nes jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějaké bazě říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte? Na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo? No tak nám, mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo? Ale ty baby, ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elán, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milosplní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nezdažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl, to hlodá, tak ona zařvala, hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta Šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhla všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohleto zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální hadečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvelený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postela, on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pojem byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta paruka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád, tak já vám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7krát, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Mač, to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly a člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen? Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj liriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil.

v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáře, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklát. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na břiše a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní, jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. Kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi naleje svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představy smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl prostav. Prosím paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod Břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvíli se povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, jete němaje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do peřinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to
3: ano, bylo, že ano.
2: No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mladší. Mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No tak to je. No, nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale seš mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, a víš, co to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dost.
3: A jako proč ti vynadal, nebo co ti řekl?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. Ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, je to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš něco ty?
3: Ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ho tady já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy já musím návěští, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Když jsem se chtěl zeptat nějakých, když tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: Kdo byl?
2: A teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že se mě někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako... Hochovi s rychlícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes důr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem nechtěl říkat všecky, protože ono po tobě opakoval historky, je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody. Tak zjistí, že za prvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytl tě už? Pardon, promiň.
2: No... No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. Ano. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Haberšper, který ho teďka studuju, protože
3: Štruji
2: jsem
3: šel do...
2: Jo, no studuju, porádo studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo. Ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlovně.
3: Tam se ani...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš takovou konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já
2: taky ne. Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, byl jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jako zlata. Tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku, takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout a trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Ano. Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: pochopitelně
2: takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: jo, tak to ty myslíš, chtěl, já jmenovat nebudu, páč, jsou tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, to byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, 5,5 roku nepojištěná, víš, co to je při té konkurenci, všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: To. ovšem nepřetahujem, to nepřetahujem.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dvě obrovský dohy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dohy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Dogo. No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Zlegrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, pač tam nějaká duše se na mnou smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Solko, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný.
3: Ano.
2: Nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv. A ona vyšla, skutečně, já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený, anebo prostě
3: ne,
2: rozuřený.
3: Ne,
2: poznám.
3: No tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy. Jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle. A ten jeden do huby, takhle, teď jaksi mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhý, ten se zkoukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přesvěj, nepozoroval, jak se zachovám, jo, tak já tak, takhle, tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě, výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů, takový šel.
1: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.